0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. I'm a fireball.

0: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
8: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
7: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
9: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

nevěř nikdy ničemu, co slyšíš. Polovině toho, čeho vidíš. Když spíš s těma host, neříkej jim, čím se živíš. Kanura bez tebou a jsou dovačskou sviní. A ty problémy se nevyřeší sami,

0: Po nocích s jedním okem otevřeným spím, z rolů je konkurence s přátelé na mís. Nejsilnější přežijí.
1: House na Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: tedy?
1: I když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti ní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
4: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muziky.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s prulískami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
1: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
2: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
3: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
8: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
9: TikTok.
10: TechTalk.
9: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: TechTalk.
11: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská Strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: 7.30. Vy spěcháte do práce, děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
1: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
0: Pár vteřin vás nezdrží, zpomalte.
2: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Yeah, you should take it off.
1: Buď fresh.
2: Fresh.
1: Fresh Radio CZ.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory, nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
1: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brainmarket.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Klaus Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!

0: velký.
1: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz

0: A Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Tech Talk.
1: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk.
3: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. TechTok.
6: TechTok.
5: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
6: TechTok.
7: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkýdek.cz.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Tech Talk.
1: 9:00 odbyla, Fresh Radio přišlo, no a co se v podstatě tento den stalo? Netuším, každopádně, co se děje v technice, to tuším stoprocentně. To znamená, určitě se budeme věnovat operačnímu systému, protože je tady celkem velmi zastaralý způsob zadávání hesel. A to tento týden skončilo. Povíme si o tom samozřejmě více, takže buďte s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.
2: Are you ready to party?
3: Here we go!

0: know about you, but I want another cocktail.
1: Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Jeden z nejpoužívanějších operačních systémů občas schovává funkce, které člověk roky neviděl, ale pořád tam v podstatě jsou. Jo. Jednou z nich bylo třeba obrázkové heslo, pozůstatek z top 8 či tabletů. No a princip byl potažmo velice jednoduchý. Prostě frežáci vybrali jste si obrázek, na něm provedli 3 gesta, třeba klepnutí na určité místo, čáru nebo kruh. A možná jste to právě sami používali, absolutně víte, o čem se bavíme. Jenže doba jde kupředu, Face ID, otisky prstů a bůh ví, co ještě všechno možné. No a na férovku prostě na počítačích to není už mít dobrý nápad podle některých a proto se to zrušilo. Takže možná pro některé archaické lidi nebo sběratele, pokud to máte, tak si ho ještě nechte, protože třeba časem to bude rarita a třeba to prodáte za více peněz, anebo taky ne. Tech Talk.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Používáte mapy na cestách? A jaké, můžu se třeba zeptat, nebo třeba používáte rozdílné v Česku a jiné třeba v zahraničí? Probereme to už za chvíli na Freshi, takže buďte s námi.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
1: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brainmarket.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Tech Talk.
1: Tradiční české aplikace na mapy od jednoho z největších českých vyhledávačů je u nás asi ta nejlepší aplikace, aspoň to mnozí tvrdí. Je nejvíce detailní, a to konkrétně i na horách, jenže v cizině tomu úplně tak veselo nebylo, prý v podstatě to není úplně jako echt. No a tvůrci map právě té české verze, no tak v Rakousku najali kartografy, zaznamenávali všechno, naučili se prý rozdílné značení Rakouska, přišli doslova i na vander, vzali si baťušky a šli, objevili nové trasy, nové cyklotrasy, které vůbec zaznamenány nikde nebyly. No a co se týká ještě těch cyklotras, dokonce jich tam je prý více než v Česku. To jenom, abyste byli tak jako v obraze. Takže pokud uvažujete, jakou mapu si vybrat, možná bych zkusil i tuhle, třeba vás překvapí, že je ještě lepší než nějaká globální. Jo? Ale to je jen takový tip, nikoho nenavádám.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Od října nás ve storu na telefonech čekají změny, konkrétně ty jablovské. Jaké konkrétně v platbách? Podíváme se na to, buďte s Fresh Rádiem.
0: Tech Talk.

0: Jabko v Evropě znovu ustupuje pravidlům Evropské unie. Tentokrát se změna dotkne hlavně plateb v aplikacích na jejich storu. Hladíte Fresh Radio. Dobré dopoledne ještě jednou. No a od října budou moci některé aplikace nabídnout dvě možnosti placení. Buď zaplatíte klasicky přes jejich jablovské ID, tedy tak, jak jste možná většinou v těch telefonech zvyklí, nebo přímo nově zvolíte i možnost koupit aplikaci přes vývojáře přímo pomocí jejího vlastního platebního řešení. A proč se to vůbec dělá? Proč to vůbec ta Evropská unie chce? A to údajně, abychom neobohacovali provizi jablečného výrobce, ale aby peníze šly přímo vývojářům. Jenže, jak znáte lidi, tak dokážou to nějakým způsobem obejít, ale to prý by se úplně jako nemuselo stávat. No a další věci jsou takové, že teď je na vás, jestli podpoříte přímo aplikaci, přímo toho vývojáře, nebo uberete provize v rámci toho poskytovatele a chcete podpořit zase jinou firmu. Takže je to na vás, jestli budete solidární tak, nebo tak.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne,

0: Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz

0: 20. hodina je za námi, stále hezkou neděli 23. srpna, jdeme dál a technický Tech Talk samozřejmě na Fresh Radio je taky tady. No a podíváme se na krycí folie na noťasy. To teďka je celkem taky hezké téma.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

Pracovat s notebookem ve vlaku, kavárně nebo na letišti je pohodlné, zabije to čas třeba čekáním a já osobně nejlépe pracuji právě ve vlaku, jenže má to jeden háček. Občas vidí na displeji i lidé, kteří s tím vlastně vůbec nemají mít co dočinění. No a největší český protivnozelený e-shop, jinak to asi nedokážu pojmenovat, začala prodávat magnetické filtry pro vybrané jablečné zařízení. No a funguje to prý jednoduše, tak jak to znáte z mobilu, to znamená tenká zatmavovací folie, akorát dá se přichytit magnetem. Nevýhoda toho, kromě toho, že z boku z nějakých stupňů na to nevidíte už, tak je to, že to trošku tmavne obrazovku a prý údajně to není hodné pro grafiky, že to mírně zkresluje barvy. Takže věřím, že na psaní mailů a nějakých prací to využijete. Pokud jste ale grafici, tak ta vám asi nepomůže bohužel nic.

0: Dí přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s prulískami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
14: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

0: Tech Talk.
1: Děti a sociální sítě, věčný boj, jak to teďka v Evropě je. No a podíváme se na to, jak to vůbec vypadá třeba ve Francii. Tam teďka něco se snažili prosadit a stejně bez úspěchu.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: tvoje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
3: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
4: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

Sociální sítě jsou pro děti celkem velké téma, tak jak téma Fresh Rádia, no a v podstatě v Evropě jsou opravdu sociální sítě opravdu rozebírané pro děti víc než dost. Sami víte, že v Česku už to řešíme i ve školách, jestli telefony ano nebo ne. No a Francie chtěla být průkopníkem, ale jejich ústavní rada, ta je trošku jiného názoru a prý je tady omezování svobody projevu. Údajně prý je to taky v rámci bezpečnosti, že se to stejně dá obejít přes VPN a tak dále a taky změní falešným věkem. A když to bude úplně extra přísné, tak zase budete muset vyžadovat občanky a to se údajně nikomu nechce a prý je to taky šíleně citlivá věc. Takže jak to Francie vyřeší, netuším, každopádně prý na tom dělají a možná brzy bude Francie první věc a hlavně první stát, který zakáže chytrou neinteligenci, ale hlavně chytrý Facebooček a taky Instagramíček. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: TechTalk.
1: Sociální sítě jsou pro děti celkem velké téma, tak jak téma Fresh Rádia, no a v podstatě v Evropě jsou opravdu sociální sítě opravdu rozebírané pro děti víc než dost. Sami víte, že v Česku už to řešíme i ve školách, jestli telefony ano nebo ne. No a Francie chtěla být průkopníkem, ale jejich ústavní rada, ta je trošku jiného názoru a prý je tady omezování svobody projevu. Údajně prý je to taky v rámci bezpečnosti, že se to stejně dá obejít přes VPN a tak dále a taky změní falešným věkem a když to bude úplně extra přísné, tak zase budete muset vyžadovat občanky a to se údajně nikomu nechce a prý je to taky šíleně citlivá věc. Takže jak to Francie vyřeší, netuším, každopádně prý na tom dělají a možná brzy bude Francie první věc a hlavně první stát, který zakáže chytrou neinteligenci, ale hlavně chytrý Facebooček a taky Instagramíček.
0: TechTalk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Tak jo, Tech Talk máme za sebou, přeji vám pohodový den, no a my se opět uslyšíme u 9. hodiny ranní, v sobotu a v neděli, takže ahoj.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
3: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
4: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
3: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Fresh Radio.
9: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
10: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Shakira nám právě dofakturovala, protože my si tady s Míšou děláme legraci, že ona vždycky v té písničce vytváří nějaké faktury.
2: A teďka je čas faktur zase. Výplaty a tak dále, tak teď se budou proplácet.
1: Jestli se budou proplácet.
2: Proplácet.
1: Jako, faktury jsou vystaveny, ale nevíme, jestli budou proplácet. No.
2: To se uvidí.
1: Jak bylo včera?
2: No tak příjemně.
1: Tak. Jako počasí vyšlo a tak jako...
2: Jo, počasí vyšlo, nebylo moc teplo, bylo to akorát a dobrý.
1: Jo. No. Já taky jsem byl celý den venku, bylo to naprosto skvělé, úplně super. Viděl jsem nový český film.
2: Tak.
1: Doporučuju, až to někde zahlídnete, tak se na to podívejte, jmenuje se to Někdo to rád v Plzni. Mm-hmm. A když Pavel Zedníček hraje tátu Jiřímu Lábusovi, tak to prostě, to jste ještě nezažili.
2: Kombo. Best of

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Flash Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
5: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market. Tech Talk.
6: Tech Talk.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk.
7: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Newyorské duo IO přineslo v roce 2001 trendcově houseovou klasiku single Rapture. Text byl inspirován setkáním v jednom nočním klubu a ačkoliv byla celá pecka hotová za 30 minut, je tady s námi už více jak 20 let. Zpěvačka Nadia Eli dodala charismatický vokál a producent Markus Moser postavil hypnotický beat. Rapture je globální hit a dodnes jedna z nejhranějších vokálně houseových skladeb.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Best of Fresh.
1: Poslední dva týdny prázdniny. Jestli si myslíte, že školáci spí, naspávají si hodiny do zásoby, než jim to v září zase začne tak ne úplně tak. Já už si nějakou dobu tady na Freši dopisuju s Vildou, nebo respektive si posíláme hlasovky, kde on mi odpovídá ochotně na otázky. A já jsem se i ptala na to, jako vůbec, jestli se těší do té školy, netěší.
2: Do školy se těším vážně jenom za kamušem a vůbec ne na učení.
1: A víš, že to chápu. Si ještě pamatuju, jaké to bylo, když jsem tam chodila já. Každopádně se ještě dopisuju aktivně i s Radimem, naším posluchačem, kdy ani jeden si názvy nechápeme. Jak je možné, že teď jsou ty děcka z hůru, jo, o prázdninách. A Rádě dokonce píše, že je naštvaný kdykoliv i sám na sebe, když se probudí před budíkem. Best of Fresh.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
6: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: TechTalk. Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio Ostrava 886 a 103.6 FM Třinec 106.5 FM.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

0: Best of Fresh.
1: Se chceš o něčem bavit krásném a jak se tak hezky pohupuješ, tak
2: že jsem měla koktejl, myslíš?
1: No, už to tak vypadá.
2: Já mám ráda letní koktejly, přiznávám se. Ale dokonce piju i ty nealko teda. Teď, jak jsme byli na dovolené, tak já jsem si na plážičce, já prostě nemám ráda, jak v tom horku si dáš jako alkohol a pak mě to úplně jako víc ještě rozbije a jsem o to víc unavená.
1: Takže jsem si
2: no, možná na chvilku, jako, potom už ne, potom už to je hodně dolů, ta energie. A tak mám ráda, když jsou i ty varianty těch nealko koktejlů. Jaký máš nejoblíbenější koktejl, třeba letní ty?
1: Prosím tě, piňa koláda.
2: Jo,
1: to je moje nejoblíbenější.
2: A víš to? To je můj taky nejoblíbenější. To není možné, že se strefil.
1: Akorát neumím nealko, hele.
2: Aha.
1: Piňa koláda. No, jestli tak existuje, tak musíte dát jako vědět, jestli někde máte echo, že to dělají, ale normálně nenašla jsem nealko.
2: Já jsem našla, chutnalo mi to i tak bez toho alkoholu, ale piňa koláda, ten kokos a tak to já miluju taky, takže to máme zrovna stejné.
1: Je, normálně souzněné duše.
2: Můžem na koktejl.
0: Best of

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Alešův Old School. Alešův
1: Old School. Finský DJ a producent Derjut odstartoval svou hudební kariéru už v roce 1995, ale sukces přišel až v roce 1999, kdy s trancovým hitem Sandstorm nejprve uspěl v rodném Finsku a o rok později už se prodalo této instrumentálky po celém světě více než 2 miliony kopií a v Anglii to dokonce byl 26. nejprodávanější single roku 2000. No jo, tehdy se ještě pravda moc nestahovalo.
2: Alešův Old School.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Best of Fresh.
1: Sicílie je přátelská, možná proto si jako svou dovolenkovou destinaci vybral jak náš JJ z Fresh Rádia, tak i Honza Pernický. A mají tam tak dobré srdce, že když je teplo, velké teplo venku, tak mají klimatizované, že jo, supermarkety a zvou zvířata, aby si tam přišla poležet a zrelaxovat se v prostředí, kde je chladněji.
2: Proto, milý Honza, si tady tu dnešní Frešovku věnoval právě zvířatům a těm talošům.
1: Ano, no. A...
0: Frešovka! Honzi Kuchaře!
1: To je ona!
2: Ze Sicílie přišla taká fajná zpráva, že ty hice už i kde jaký pes a kočka nedává. Rozhodli se, milí Taliani, že do klimatizovaného obchodu jsou psi i kočky zvaní. Tak mi napadlo se trochu inspirovat. Kaufland s takou zoo fajně zkombinovat. Pohlaž se, jedem dneska na nákupy, by byly obchody děcek plné kupy. Konečně by se tež furt nezmrzovali, ty fajně nakupuješ a děcka v Lidlu s lemurami by se hráli.
0: Best of Fresh. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
0: Tech Talk.
5: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
0: Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
4: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
5: Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh. Se říká, že cestovat s tou lodí, když chytneš vlny, vítr a tak dále, je prý mnoha tisíckrát horší než třeba v letadle potom turbulence.
1: To bude mořská nemoc asi.
0: No, tak máš takový podobný zážitek?
1: Mám takový podobný zážitek, bylo mi zhruba 15 let. Byli jsme na Žermanické přehradě, tuším na Husarovce, tak jsme se rozhodli, že si to přeplavem na druhou stranu na Mostař a tam se potkali nějaké další kamarády a tak nějak se našel jeden dospělý, který nám tam kupoval pivo, takže jsme se tam poctivě zhulákali jako dobytci, samozřejmě. Mm. A pak samozřejmě už jsem nechtěl zprávat zpátky, tak jsme říkali, že nebudeme spát. A šli jsme a ustlali jsme si v tom člunu, nebo vlastně v člunu veřejné bezpečnosti. No a hádej, jak to dopadlo.
0: Ne, mě už je blbě teďka
1: asi,
0: za tebe.
1: Asi zhruba.

0: Asi zhruba za 3 hodiny jsem dostal průjem, zvracel jsem, no a hadej, jak to dopadlo dál. Skočil jsem do vody a pod mě jsem to přepravoval zpátky na druhou stranu.
1: Ne, dostanu, ne.
0: Jo, jasně. To prostě nešlo v tom spánku. Best of Fresh.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
12: TechTok.
13: TechTok.
12: TechTok. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
14: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Vladimíra Mockovského.
1: Madonna slaví čtvrtstoletí na hudební scéně a tak v roce 2009 vydává single Celebration. Produkce se ujímá legendární Paul Anklefold, který skladbě dodává fantastický klubový zvuk.
0: Millennium

0: Best of Fresh.
1: Jak jste se vůbec propracovali k tomu, že byste se mohli přijít podívat do nějakého ostravského rádia?
2: No,
1: konkrétně k nám teda napřed.
2: Šli jsme na hřbitov.
1: A proč? Ať víte, do čeho lezete, jak to bylo ve filmu, nebo proč?
2: Byly dušičky a tak jsme šli, že vlastně květiny posvítit. No a nejmenovaná televize a ona měla velkou chuť prostě je oslovit, jenže mě to nenapadlo vůbec. Jsem šla směrem k východu a teď si říkám, kde je? A ona s reportérem, a to ty popiš?
3: No, ptala jsem se ho, kdy vlastně začne ta reportáž. Říkal mi pan, že za 15 minut, řekla jsem, ježiš, to je škoda. Jsem ponoční, jsem unavená, tak snad někdy příště.
2: Chybili, že? A z toho vznikl vlastně bonus k dárku. Tím, že jsem posluchač Radia Fresh, tak jsem si říkala tak, a ty půjdeš.
3: A ty půjdeš a milujeme tu hudbu, máme ji rádi, že?
2: Ano, ale tak ona je různorodá, pecky. Víš co?
3: Je,
2: takže
3: no.
2: My to máme od Depešáku až po Kalina.
3: Přesně tak, ano. Best of Fresh.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem. Tech
8: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day. Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: No, super.
9: Co no super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
11: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
12: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
13: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
14: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Přátelé, krásný dobrý den u dalšího vydání pořadu Sejdeme se na Freši.
2: Dnešním hostem je člověk, který dokázal proměnit jednu z nejtěžších životních zkoušek v nový začátek.
1: Mnozí ho znají jako zakladatele ostravského Alessandro Barbershopu, ze kterého se za poslední roky podařilo vybudovat silnou značku a komunitu zákazníků.
2: Jenže tenhle příběh nebude jenom o podnikání a řemesle.
1: Budeme si povídat o tom, jak se buduje úspěšný podnik od nuly, jak se vybírají lidé do týmu a co dnes odlišuje kvalitního barbra od toho průměrného, Radku.
2: Ano, otevřeme ale také mnohem osobnější téma. Vážný úraz, který mu změnil život a cestu, jak se s novou realitou vyrovnal.
1: No a pozor, rozhovor se dotkne i sportu, takže naším dnešním hostem je mistr Alessandro.
3: Já vás zdravím, přátelé, všechny tady.
2: Alessandro, dnes lidé vidí úspěšný barbershop. Jaká byla první překážka, kterou si musel překonat, aby vůbec takový barbershop vznikl?
3: No, těch překážek bylo dost. Hlavně je důležité si fakt najít kolem sebe ten správný tým. A pokud máte správný tým, kteří vidíte, že ti lidi to dělají s srdcem a baví je to, nevidí v tom vyloženě jenom biznis, že všichni chcou jako vidět v tom jenom ty peníze, ale ta cesta. A je důležité investovat do sebe fakt ty pokroky. Jezdit na to školení. I když si člověk myslí, že už umím všechno. Ne, neumíte všechno. Je vzdělávat se, učit se a potom to předávat to know-how dalším lidem. Jo? A to je vždycky to úsilí, co já strašně rád dělám, předám to dalším, ale dneska v dnešní době chcou všichni být potom další, si otvírat svoje, takže vždycky to tak je, že etapa holičů, které naučíte, vychováte, tak potom vám řeknu, je, tak díky, tak my si zase jdeme svojí cestou, otevřete si svoje. A zase přijde ten koloběh, že se naberete nové holiče, zase je vypípláte a zase čekáte, kdy vám odejde. Je to strašně těžké si udržet, i když mají skvělé podmínky, tak dneska chcou všichni mít své, no, je to těžké.
1: Když si barbershop zakládal, tak myslím, že i v té době už ten trh byl takový přehřátý, že každý chtěl mít barbershop. Tak s jakou vizí si ho zakládal? Co bylo to jiné, co tě mělo odlišit od konkurence?
3: Já jsem chtěl přesně to jiné. Já jsem chtěl přesně tu Ameriku, ten americký styl, kostkovaná podlaha, graffiti, mít to úplně něco jináčího. A hlavně mě strašně bavilo to tradiční věci, to, co se dělá v Londýně, to, co se dělalo kdysi, namidlit horkou pěnou, dobře to zaholit, nedělat to strojkem, dělat to fakt s láskou, i ty fousy.
1: Lazebník.
3: Přesně tak, to, co dělali kdysi lazebníci. Fakt dobrá pěna, jak to člověk udělá, tak ten člověk si řekne, wow, to je něco. Ten relax pro toho chlapa je úplně někde jinde.
2: Já už se tam vidím normálně, dal bych si takového lazebníka.
3: Ale i holení do hladka. I když nemáš Radku fousy, tak holení do hladka krásně, břitvou přes horký ručník, je to něco úžasného. Otevřou se pory, ta pokožka začne jinak dýchat, potom se dá i do

0: toho dobré krémy, jo.
1: No, je to krásná představa pro chlapa, který se nechá hýčkat, ale měl jsi už úplně jasno od začátku, jak to bude vypadat u tebe v barbershopu?
0: Měl. Já jsem chtěl je přesně ten styl New York. Jo, sice tady moc afroameričanů jako já nestříhám, ale měl jsem vizi, že chci být jiný. Někdo má vizi, že to má takový ten starý anglický styl, ten vintage, to retro, ale já jsem chtěl zase spojit ten new school, fakt to graffiti, ten street art umění, kde vlastně jsem zase zakomponoval člověka, který měl se mnou nehodu a všechno mi to maluje. Takže všechno je ručně malované, takže každý si řekne, ty jo, to tu je jako udělané, ta fakt to graffiti dělá strašně hodně. A to patří k té komunitě, jo. Všechno je to umění. Já beru holiství taky jako umění, protože každá hlava je jiná, každý člověk je jiný a můžete pokaždé jen tvořit.
2: Mimochodem, já sám vím, protože k tobě chodím, že o té službě často rozhodují detaily. Tak jsou nějaké detaily, které skutečně jako rozhodují o tom, jestli se zákazník vrátí anebo nevrátí, ale přitom si to zákazník v tu chvíli neuvědomí?
0: Rozhodně. Když už člověka fakt jako ostříháte a vy si myslíte, že to je dobře, jo, a dáte mi fakt tu 100% péči, já si ho ještě dvakrát otočím do zrcadla, podívám se na ten detail a ty on odejde, on to třeba nepozná a já to poznám a on se mi za 3 týdny vrátí, tak jestli to jako tak v duchu zaklepu na rameno, že jsem si udělal něco dobře, že ten klient je zpátky, takže už má nahozenou tu laťku té vysoké kvality, co jsem mu udělal a už nemůže člověk snižovat, protože ten klient to pozná, že si řekne, ty jo, minule to bylo lepší, teď už to stojí za prd a teďka přijde po třetí a už mu to člověk prostě neudělá tak kvalitně. A já mám, jakmile už nastavím tu službu toho klienta, tak jedu i 5 roků v kuse pořád. A maximálně už člověk může přidat. Přidám mu umytí hlavy na masáži hlavy, jo, nějaký detail přidám navíc, jo. Říkám, nejsem Turek, abych opaloval všem uši a takové věci, to nechávám, to jsou práce pro kosmetičky, dělání různých, tady vyndávání chloupku. Maximálně vyrvu chlupy z nosu voskem a to stačí.
1: Od prvních střihů až po vybudování vlastní značky, tak to byla cesta našeho dnešního hosta Alessandra. No a za chvíli se podíváme na to, jak vypadá jeho podnikání dnes.
2: No a taky na to, jak vybírá lidi do týmu a co podle něj odlišuje skutečně kvalitní službu od té průměrné.
3: Sejdeme se.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Řada lidí si myslí, že barber podniká se strojkem v ruce. Jak velká část vaší práce, nebo jak velká část tvojí práce konkrétně, je dnes skutečně to stříhání a jak velká část je vedení lidí?
2: To je strašně těžké, no. Vedení těch lidí je to nejhorší. Jelikož já mám takovou vlastnost, že jsem strašný dobrák. Vždycky manželka mi říká, víš to, doplatil jsi na to, protože jsi se všema kamarád. Já neumím být, já to musím přiznat, já neumím být ten šéf, co tam za ním bude stát. Já chci být s nima kamarád, protože chci, aby ti kluci moji holiči stříhali v dobré atmosféře, aby se dobře cítili, jo. Ale to je prostě u mě ta chyba, že potom oni toho využijou, ví, že tam nejsem, že tam nechodím, že už jim dám potom takovou ten volný prostor, no a pak to tak padne, že se sebrou a odejdou.
1: No a pozor, tohle je jedna z těch podnikatelských lekcí, protože ty jsi zmiňoval, že každý si chce udělat podnik, každý chce být barber, ale není to jenom o tom řemesle, je to o tom, že budeš umět manažovat lidi, což je jiná disciplína.
2: No, to je.
3: No a jak poznáš, že ten člověk, který se tam k tobě třeba hlásí, bude dobrým členem týmu? Dá se to poznat na první dobrou?
2: Jde. Teďka jsem dělal takový casting v Opavě právě, kde jsem měl nějaké holiče na kontrolu a šlo někteří vidět, že už si mysleli, já umím to a už měli naučené jenom, a hlavně první jste se s nimi zeptali, a kolik budu dělat peněz, jo? Že je nezajímalo, já jsem říkal, tady to je řemeslo tak krásné a ty klienty si musí získat. To není, že přijdeš do Alessandro Barbershopu, že to je zajetá značka a že hnedka budeš mít hromadu klientů. Ne, toho klienta si musí získat nejenom tím stříhem. Já mám třeba klienty, kteří mi řeknou, i kdyby jsem ho ostříhal na prd, jako špatně, tak jim to je jedno, ale přijdou za mnou za to, jaký já mám charakter. Že si s nima dobře pokecem a tak. Je to strašně i o tady tom. Nevnucovat se klientům, být svůj, jo, nelíst jim prostě do zadku, bavit se s nima na rovinu, jo, je to strašně důležité tady toto.
1: No a teď, co je v dnešní době složitější? Najít nové zákazníky anebo nové kolegy do týmu?
2: Těžší je najít nové kolegy. Fakt těžší je najít nové kolegy, protože dneska fakt všichni chcou být jako holiči, naučit se něco z YouTubeka, ale zase se vrací doba, 60. leta, 70. leta, ale všichni dělají strojek. Strašně málo holičů používá nůžky, jako málo umí používat delší vlasy. Dneska chcou chlapi mít delší vlasy, jo. Já třeba už mě baví i ostříhací jako ženské, jo. Ostříhat nějaký moderní, jo. To, co se týká, byl Stranger Things televizi, jo. Tak najednou takové ty vlasy těch 80. let a teď se zase vrací, jo. Takže tady to, a někteří holiči si myslí, že když udělá nějaký ornament, já říkám, vykašlete se na ornamenty. Jak ostříháš 60-letého člověka? Musíš ho pěkně ostříhat nůžkama, než mu tady bude brousit strojkem. Jo, a to dneska ti mladí vůbec neumí. Oni umí jenom prostě vystínovat, udělat ten fade, ale když mu přijde starší člověk, tak by mu udělali i tady toto, ale na něho se to nehodí.
3: No jasně, takže musí taky člověk odhadnout toho dotyčného, kdo tam
2: přesně,
3: sedí.
2: Mít tu vizi i pravě, co tomu člověku. Přijde člověk, řekne, udělej, co chceš, já ti dám volnou ruku. Tak samozřejmě mu tam nebudu dělat úplně jako masakry, ale vidím, co se k němu hodí, pobavím se s ním, jestli má na to ráno čas, jak funguje, jestli má doma fen, ne, nedělám sír, dám sír, klasika, zuby, oplachnu si obličej vodou, dám si vodu do vlasu a jdu, no super, tak to potřebuji vědět, tak nastavím takový střih, kde tady ten člověk bude mít bum, bum, bum a za 5 minut ale hotový, ale je spokojený. Jo?
3: Existuje třeba něco, co ve svém týmu netoleruješ bez ohledu na talent a výsledky? Jestli třeba řekneš, hele, co jsi to udělal tady? Tohle už nikdy nedělej, protože já tě příště vyhodím. Mm-hmm. Je něco, co opravdu fakt ne, přesto nejde vlak?
2: Já nesnaším nezodpovědnost strašně. Nezodpovědnost nesnáším a hlavně další věc, když někdo začne rušit klienty. Jo, to je pro mě strašně jako důležité. Já jsem říkal, naplánujte si to v těch kalendářích tak, ať si dáte volno. Nechci, ať tady chodíte každý den. Máte rodiny, máte přítelkyně, udělejte si ten čas na ty rodiny, ale nechci, že ráno se zbudíš a mi se nechce, jdu zrušit klienty. Ty nikdy nevíš, kde ten klient jde, jestli jede na dovolenou, jede si na svatbu. A ty mu zrušíš termín, on bude naštvaný, půjde jinde, tam neznají jeho hlavu, ostříhají ho ještě hůř, jo, pak je to na recenzích a je to špatně. A ten klient se vždy nevrátí a pomluví vás všude, že jste ho nevzal, že jste mu zrušil termín a tak. Takže já nedochvilnost, když mi nechodí jako holiči, když má stříhat v 9 hodin a přijde mi za 5-9, pak si jde ještě vařit kávu, už mu tam sedí klient, žádné také. Začínáš 9, přijď 8:30, v klidu si dej kafe, připrav si všechny nástroje, v 9 začínáš. Jo, nedochvilnost a rušení klientů a takhle to je pro mě úplně nejhorší. No.
1: Přátelé, teď jste slyšeli, že podnikání není jenom o té práci, zákaznicích anebo výsledcích. Někdy člověku život připraví situace, které změní úplně všechno. No a po krátké přestávce se budeme bavit o události, která Alessandrovi změnila celkem zásadně život a o tom, jak se s ním dokázal vypořádat. Posloucháte, sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v Party Sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

0: sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Naším hostem je Alessandro, bavíme se o stříhání, o barbershopech, o podnikání, o lidech, ale teď chceme mluvit o životním zlomu a handicapu. Alessandro, tvůj život rozdělila nehoda na období před a po. Jak se změnil tvůj pohled na věc, anebo na věci, které jsi dříve považoval za samozřejmost?
2: No, to se teda pěkně změnilo, protože vlastně mi se ta nehoda stala vlastně letos, to je 10 let, takže 35 letech a do té doby jsem vůbec nemohl, já jsem hrál na bubny, takže jsem vůbec jako neuvažoval, že by se mi něco mohlo stát, ale to se vám tak změní na jedno okamžik a máte na jedno na rozhodnutí, takže jsem měl buď variantu, buď budu takový ten člověk, co bude chodit na vozíčku, jezdit a mít kolem sebe lidi, kteří se o tebe budou starat a necháš to na sebe, na rodinu, anebo se ten člověk kousne a řekne si ty blaho ne a začal jsem se věnovat ještě tomu parasportu a díky tomu kolektivnímu parasportu mi to úplně změnilo myšlenku, že jsem začal takhle fungovat a vnímám teďka ten parasport a handicap úplně jinak. Jo, to je strašně zásadové.
1: My jsme se viděli na Neporazitelných, na filmu, který byl natočen a měl světovou premiéru v Dovu, v Dolních Vítkovicích.
2: Ano, v Gongu, no.
1: V Gongu, super. Bylo krásné.
2: Tam jsi si vlastně i zahrál na ty bubny.
1: No a tam si zahrál na bubny, ale pokud nás teď posluchači poslouchají a neví, co se ti stalo, tak co se ti stalo?
2: Takže v roce 2016, ano, jsme měli takovou zakázku, kde jsme měli malovat s kamarádem krávy, no akorát jsme vlezli do hydraulické plošiny, která byla špatně zajištěná a ta z 8 metrů s náma spadla, no, takže jsem volným pádem v žabkách spadl na pohnojené pole a měl jsem těžkou tříštivou otevřenou zlomeninu holeně a berce, kde se ta noha dávala rok dohromady, ale po roce sundání různých kruhů, co jsem měl ty železa na nohách, tak jsme zjistili, že ta infekce tomu dala strašně hodně a byl nepohlíbivý kotník, ale doktoři mi řekli, ale máš nohu. Jenže jsem říkal, že taková noha mi je k ničemu, když mám dvě děti a potřebuji s nima fungovat a měl se šílené bolestní, tak druhá varianta byla amputace. Takže jsem zvolil tu amputaci. První jsem si to jako srovnal trošku v hlavě, zjistil jsem si, jak funguje protetika, že už dneska ta doba s těma protezama. A bavil jsem se a říkal jsem to svým dětem, že do toho chci, ti mě v tom podpořili, že jestli mi bude v tom lépe, že se tak ucítím, tak jdu do toho, tak jsem do toho šel.
3: A předpokládám, že hlava a to nastavení mindsetu v tom hraje silnou roli. Co je možná na tom složitější, dostat se přes rehabilitaci fyzickou, anebo přesvědčit hlavu, prostě bojovat vlastně s tím vlastním mindsetem?
2: Spíš ta hlava, fakt já jsem si to všechno v té hlavě nastavil, že když se to uřízne, začne nový okamžik, ale nechtěl jsem být právě ten člověk, co by vlastně nedělal nic, mít jenom invalidní důchod a co z toho mám, jo? Takže díky tomu zrovna bylo, mít tu nohu, já jsem měl tu nohu 2016 a 2019, až mi tu nohu vzali a zrovna bylo mistrovství světa v tom parahokej tady. A já jsem šel o berlách, protože to byl velký boom, lístky byly zadarmo, 50 korun, tam vlastně to je z toho Neporazitelný a já jsem neměl ještě nohu, neměl jsem protézu, tak jsem byl, a jak jsem viděl ten parahokej, říkám, to chci hrát, jo, ale už jsem stříhal, už jsem v té době stříhal a najednou mě dostala ta osvěta, že mezi ty lidi, že jsem si říkal, ty blá, v tom nejsem sám, ten nemá dvě nohy, ten má míchu, jo, ten má páteř, jo, ten je na vozíčku a najednou jsem si spojil ti lidi, ale s náma, ta komunita, úplně se začal člověk cítit jinak, já říkám, tyjo, tak budu tady s těma lidma a ti, co mě odsuzovali, ti si mi říkali, ty jsi blázen, uřezat si nohu a prostě špatně mi radili, jo, tak jak jsem ty lidi úplně od sebe vyřadil, ty negativní, co kolem mě byli, a začal jsem se opravovat fakt jenom těma pozitivně, co mi do toho pomáhali, ale bude dobře, jo, pojedeme bomby, něco vymyslíme, jo, a najednou se stane parahokej.
3: Změnil se nějak přístup lidí k tobě po tom úrazu a po té amputaci?
2: No, zjistil jsem, jako, kdo je přátel, a jako, že jsem měl předtím spoustu přátel, ale jak člověk potom leží v nemocnici a najednou si řeknete, tyjo, mám tolik kamarádů a najednou z těch, jdeme tomu 100 kamarádů, vám tam přijde 5, začnete si těch 5 udržovat a kde jsou ti další, potom zjistíte, aha, tak to jsem asi pro ně nebyl takový kamarád, takže zjistíte a najednou jsem vnímal i jako lidi, kteří za mnou třeba přijel jako do nemocnice díky jako jednomu z nejlepšímu holiči tady v Česku, za mnou přišel na návštěvu Hector, jo, do nemocnice. A to mi zrovna jako řízli ten den nohu, já jsem se probral ze spánku z umělého a klepe mi na dveře a přišel Hector se svojí kapelou a díky Karlovi Kavalírovi vlastně ten mi ho tam poslal, jo, a mě to zase tak na takový impuls, jo, mi to dalo, že vlastně ta komunita těch lidí a fakt mít kolem sebe ty přátelé obklopovat se těma lidma a teď to je i v holictví. Já strašně miluji lidi a práci s lidma, to je jako moje poslání tady toto.
1: Říká Alessandro a je obdivuhodné, jak dokáže člověk proměnit překážku v novou motivaci, to jsme teď slyšeli. A právě sport se stal důležitou součástí života našeho hosta. A my si za chvilku budeme povídat o parahokeji, o síle týmu, o překonávání vlastních limitů a také o tom, jakou roli hraje sport v životě jeho dětí.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Posloucháte Sejdeme se na Freši dneska s mistrem lazebníkem Alessandrem. My jsme se bavili o tom, že Alessandro měl vážný úraz, přišel o nohu a moje první otázka míří právě k tomu. Ty jsi přišel o nohu, máš protézu, ale dalo ti to i něco?
2: Určitě.
1: Co jsi získal díky tomu?
2: Já jsem si díky tomu udělal imidž. Udělal jsem si imidž jako plameňák, protože jsem plameňák stojí na jedné noze. Začal jsem si barvit vlasy na růžovo a je teďka takové moje, že jak když jsem na všude na akcích, tak prostě mávám nohou, noha hore, tak jsem si říkal, že si ještě udělám nějaký takový asi svůj merch jako noha hore, protože mi to přijde takové srandovní, že jak všude na akcích a pojďme ruky nahoru a já ne, pojďme nohy nahoru, takže začnu mávat nohama a každý tyjo, ty jsi blázen, jo, a zase ti lidi se kolem mě přijdou a říkám, hej, ty jsi šílený, to a dělal si z toho srandu. Fakt tam je jako ten humor je strašně důležitý. A když si člověk dokáže sebe udělat srandu, tak má vyhráno a nějaký handicap potom neřeší. Jako jo.
3: Já jsem právě v roce 2019 moderoval ten parahokejový mistrovský šampionát tady a to bylo neuvěřitelné, jaký černý humor používají parahokejisté mezi sebou. Jo. Takže já vím, o čem ty mluvíš a teď u toho parahokeje zůstaneme, protože mnoho lidí nikdy nevidělo parahokej naživo. A co je třeba první věc, kterou by měli vědět, aby pochopili, o jak náročný sport jde?
2: No určitě, jako je to zaprvé, je to na saních, takže tomu člověk nepotřebuje nohy, je k tomu hodně dobrá, je to třeba mít dobrou kondici na střed těla, na ruce, protože tam všechno balancujete vlastně na jedné, na tenkém noži, které jsou dva vedle sebe a je to všechno na tom středu těla, nedělá se to jenom rukama, takže do toho zapínáte celé tělo. Hraje se 3x15 minut a určitě doporučuji přijít se pohát tady na Ostravu, která bude vlastně příští rok tady hostit mistrovství světa znovu 2027 a každopádně třeba i na klub Flamingo z Ostrava, kde vlastně taky hraju za Ostravu, za náš klub a loni jsme vyhrali naše krásné třetí místo poprvé.
3: No pěkné.
1: Pěkně, pěkně, to velká gratulace. Napadá mě, stává se vám někdy, že ta první emoce lidí, když se podívají na parahokej, je spíše soucit, než aby obdivovali ten obrovský výkon a dřinu, která zatím je?
2: Je hodně, no, hodně lidí jako lituje. Jo, mají ten soucit a já vždycky říkám, ne, radši nelitovat. Jo, protože ten, když člověk začne někoho toho druhého litovat, já mám z toho víc takové depky. Ne, radši mi tady plecní po zádech nebo něco, fakt jako ti lidi si to neuvědomí, ale my třeba máme už takovou auru, že my si sami ze sebe dokážeme udělat srandu, jo. Já nemám rád, jako když jako zdravý člověk mi začne říkat ty kriple, ale když si to říkáme my mezi sebou úplně v pohodě, já dokážu, já mám strašně vysokou, jako, že si to dokážu, tu laťku, že dokážu hodně snést, hodně vydržet, ale strašně ti lidi fakt jako, ježiš, máte litu, to se ti stalo, to se... ne, bylo, co se stalo, jdeme dopředu, už se na to nedívám, jo, a říkám, změnil mi to život, na jednu stranu tomu člověku, co mi to udělal, děkuju, protože jsem mohl být zase dělat něco jiného, takže mi to otevřelo jináčí vrátka, ale je to díky tomu, že jsem si tak nastavil hlavu.
3: No a nás celou dobu poslouchá ve studiu, my jsme to ještě neřekli, tvoje dcera Eli. Eli, ahoj.
4: Ahoj, zdravím.
1: Ahoj.
3: Ty hraješ hokej? Prosím tě, tak taťka je tvůj vzor určitě, ne? Co
4: ano,
3: říkáš?
4: Ano, jasně, vždycky to bude můj vzor a vždycky bude.
3: A co tě to naučilo? Pro tebe konkrétně je hokej co? Je to nějaká disciplína, nějaká vytrvalost, nějaká síla?
4: No, je to moje láska prostě životní a nikdy se toho nechci vzdát.
1: A to, že je to tvoje láska, tak to vidíme na Instagramu každý den. Možná řekni ten příběh, protože to je velmi zajímavé.
4: No, vlastně jsem se dívala na YouTube, na jednoho youtubera, Vláďu Houšku, tak jsem si říkala, že bych mohla udělat nějakou soutěž, že budu dělat každý den, budu střílet na branu do té doby, dokud za mnou přijde Vláďa Houška a zastřílí se mnou.
1: A přijel, nebo ještě na to čekáš?
4: Ještě na to čekám.
1: A jste aspoň já v kontaktu?
4: Jo.
2: Píše na Instagram, napíše jí, ale už jsme, u který den už máme?
4: 250...
2: 8 dneska budeme dávat.
1: Takže Láďa napíše ještě 300 dnů a přijedu.
2: Jo, no, my tomu chceme udělat nějaké překvapení, takže se na to těšíme a potom jsem se ptal, jestli bude ještě nějaká výzva, tak říkala, až skončí jedna výzva, tak bude střílet do té doby, než přijede David Pastrňák. Takže, no. Takže zvedá laťku zase o něco a...
3: Nemít malé cíle, to je důležité.
2: Přesně tak.
1: No. Každopádně, Radku, nevím, jestli jsi si všiml, my se teď bavíme o sportu, jak se, ale ten sportovní mindset a ten mindset toho bojovníka právě přenáší na ty děti a myslím, že my jsme to teď trefili úplně naprosto přesně, že Eli je důkazem toho, že ten, ta přenositelnost mindsetu, sportovního mindsetu prostě funguje, nebo minimálně u vás.
2: Je to tak, mě, hlavně já jsem Eli dával volnou od malička, ať si najde to, co jí baví, takže ona dělala od krav magi, brazilské jiu-jitsu, breakdance, zavodila na skateboardu, potom se jim vzal vlastně na parahokej, kde si chtěla sednout do sání, skočila na saních, jelikož ty sáně pro ní byly těžké, tak trenér říkal, hele, dej brusle, vyzkouši brusle. Jakmile dostala brusle, ona je levák jak já, takže ještě střílí naopak, začala hrát na jednou hokej a tati, jak co dělá tohle?
3: Krásné. Moc pěkné povídání, mohli bychom pokračovat ještě další 2 hodiny, ale určitě. Tolik času bohužel nemáme. Takže Eli, děkujeme za rozhovor, krátký, ale pěkný, děkujeme.
4: Taky děkuju.
3: Alessandro, tobě taky a přejeme hodně trpělivosti se zákazníky a hlavně se zaměstnanci.
2: Určitě, já vám moc krát děkuji za návštěvu, budu se na vás těšit a určitě vás rád zase někdy ostříhám.
1: Budeme se těšit.
3: Alessandro, Eli, našimi hosty, loučí se Jirka Kratochvíl.
1: A Radek Erben, sejdeme se na Freši.
3: Ahoj.
0: Sejdeme se na Freši.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
6: 3x v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od

0: A večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara!
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: I like the party, everybody dance.
1: Ondro, prosím tě, ani jsme se nenadáli a máme tady další pondělí, je tady další Ecstasy Music Chart a ty jsi celý takový ještě rozvolněný.
0: Já jsem rozvolněný a opálený, máme třetí srpnový den roku 2026, je to pondělí první, tedy v srpnu, jo, ať se do toho, já už jsem se do toho zamotal, to už je úplně.
1: Tuším, že 32. týden, ale nechci teď jako...
0: Ne, kecej, ty jsi zase objednával nějaké věci a tam to jde podle týdnu, že jo, no.
1: Dám si jako poznámky, že objednávka 32. týden, víš?
0: Já tak doslova a do písmene s jazykem u kolen dorazil do studia po týdenním, já ti nevím, jestli to bylo volno, spíše bych tomu řekl exkurze, taky trošku nabrání nějakých nových informací, ano. Získání nových kontaktů. A
1: jak se tomu říká ta, že podle toho potom třeba, ježíš, no ty mi to vypadlo, no. Víš, si dáš ten vstup a nemáš to úplně připravené a teď nemám to slovo. No, že se tím...
0: Učíš, školíš.
1: Blízko, ale víš, co myslím.
0: Zdokonaluješ.
1: No, to si ale pořád v tom učení, ale spíš taková vize, jako...
0: No, vizionář,
1: jak to může vypadat, že to je taková, no. Že to podle toho dělá.
0: Inspirace.
1: Jako, no. Tak vidíte.
0: Ta je tedy za mnou úspěšně. I za mými kolegy vyrazili jsme, asi to o tom všichni víte, jako každý rok na ostrov Ibiza, podívat se, jak se to dělá ve světě, co je aktuální, kam půjde hudební trend elektronické hudby v následujícím roce. Kdo dotáhne, kdo táhne a víš co, my už táhneme rovnou na 20, protože to je smyslem naší hitparády a na té 20 je člověk zrovna, který táhne.
1: Ten táhne, ten jakoby určuje teď jakoby, nebo hraje hodně energeticky.
0: A nemluvíme o těch featuringzích tracku Waterfalls, které mají na svědomí Sam Harper a Bobby Harvey, ale mluvíme o člověku, který je schopen například i z kouřového alarmu, poslední jeho video, kdy se mu na hotelu spustil alarm na kouř.
1: A?
0: On si ho normálně nahrál, trošku ho resamploval, dal mu jinou tóninu a na Tomorrowlandu tohoto alarmu udělal nový track.
1: No podívejme.
0: A o kom to mluvíme?
1: James Hype přece.
2: Místo 20.
0: Tady ho máme. I on má svůj hosting na Ibize. Každý pátek mimochodem.

0: tak rychlý song, že vždycky tak rychle skončí, člověče. Jeden z mála, který sotva nedošáhne na dvojku, jako dvouminutovku. Samozřejmě v této rádiové verzi.
1: Je to tak James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey a Waterfalls alias Vodopáry. Na 19. se budeme loučit, ale jenom tak jako částečně.
0: Jo, ty narážíš na to, že je před náma song španělský znící, tuším.
1: Jo, když jsme teda jako tady, jo, tak se to tak jako dáme všecko. Je na něm Alvaro Soler, společně zavíný a v něm se jako zpívá Adios.
0: Adios.
1: To jsme si dali my včera.
0: Což my samozřejmě ale jakoby neříkáme, my jsme teprve na začátku.
1: My jsme Ola. Ola.
0: Ola?
1: Jako ahoj, no jako čau. Adios. Adios. Adios. Ola.

0: devatnáctka za námi.
1: A před námi 18, že jo? Říkám to správně?
0: Já jsem tušil, že budeš vědět, jak to pořadí jako má být, no.
1: Ach, jo, já jsem tak rád, že mě někdo pochválí. Dobrá tady, adios amigos, je to tady, myslím si, že celý dnešní den takhle jako postupně rozdáváme. Marek v celém odpolední, jako říkal, své zážitky, tedy zbyzy. Pokud i vy máte třeba nějakou otázku, klidně hudební, klidně relaxační, protože to je jako kombinace, jo, pozor. Já to říkal celou dovolenou, pánové, já tady nejezdím pařit, jo, víš, jak je to se mnou se sodovkářem, jo, já se tam jdu podívat, koukám na světla, koukám na DJ, koukám na nejnovější trendy, ale taky za tou přírodou tam jezdím, jo.
0: Aha, jo.
1: Nebudu říkat, jestli za faunou nebo za florou, jo, nebudem to rozdělat, vlastně za přírodou.
0: jaká byla voda?
1: Člověče mokrá až na dno, jako bych
0: řekl. Myslím si, jako, jestli tam je jako teplá, studená, slaná, ostrá. Slaná. Ano, to by mohlo taky být. A více slaná nebo méně, jako, jak to hodnotíš?
1: Příjemně.
0: Příjemně. Okay.
1: S vodou, jako vždy, jsou místa, kde jsou takové VIP pláže, kde to jako není moc živé. Tam jsme se taky zajeli, protože jsou potom ty profláknuté místa, kde je hlava na hlavě.
0: Jo.
1: A když víš, kudy kam, tak se vyhneš všem lidem a máš to úplně na pohodu.
0: Ano, myslíš takové ty přírodní jako nějaké tak
1: plážičky, jsou všechny, ale
0: které tam, jako tam jak, třeba mají špatný, horší přístup. Tak
1: mají velmi špatný přístup.
0: Nebo
1: nejsou moc označené.
0: A
1: třeba jsme si byli na jedné pláži, která je dohledem na vilu, kde bydlí David Guetta.
0: Oh.
1: Protože takhle jako 3, 4, možná 5 let zpátky, já ti nevím, už, jako to, už jsem tam byl hodněkrát. Jsem se přímo podívat na tu vilu, kde tenhle ten člověk, který mimochodem získal minulý týden oficiálně to, že bude mít tu svoji tlapu hvězdu.
0: Jo, to jsem četl, a dokonce v Hollywoodu, ale co on natočil, přemýšlím teda.
1: Jo, tak... Tak on toho natočil nejvíc možná ze všech.
0: Jako. Jo, já jsem myslel, že to jako patří hercům trošku.
1: Ne, člověče, i producení tam trošku, no jasně. Ale, a třeba něco natočí ještě. Ale takhle jsme se tam jako s klukama říkám, tak kleci, chcete vidět, kde ten Guetta bydlí? Jo, jasně, tak jeď, no tak tam jedeme. A teď to je taková čtvrť, bych řekl, u moře. Ne moc známa, tedy jakoby daleko od běžné civilizace, od těch velkých no, míst. A přijedeš tam a tak říkám, a teď pojedeme doprava a uvidíme a tam normálně závory. A borec nám otevřel tu závoru z dálky, viděl, jak přijíždí nějaké auto a jako vyměkl jsem, ne, otočil jsem se, když jsme zpátky. Zazběl je normálně, říkám, jasně. Hoši,
0: jako, že je to nějaká prominentní, jak se říká?
1: Ano, velmi prominentní čtvrť velmi.
0: Která už je jakoby i takhle hlídá. Ano.
1: Tak jako asi... nevím, co bych mu říkal, měli jsme tam je takového malého Peugeotka, který, když si vezmeš to složení, já, Marek Urbanec, Aleš Bruna, ještě jeden kolega, co je taky tak váhový jako v té XL kategorii, tak to auto mělo jako problém vůbec rozjet, jo? A co já bych mu jako řekl, by otevřel, hello, we are going to have coffee with David.
0: A tak kdyby
1: to by jste, asi
0: ale tak to jste vypadali jako v Saxáně ti tři králové v tom,
1: no, ale,
0: v té pětistovce.
1: No, ale
0: a kdybyste měli,
1: no.
0: No, kdyby měli ty čepice, možná by vás pustili, že jdete posvětit tam nějakou vilu.
1: A nebo už by nás nepustili nikdy. No nic, no. Takže sice jsme měli style, ale rozhodně to neměl Aperture a rozhodně tam nebyl Harry s námi. Takže Harry Styles, Aperture, to je 18. Ale byli jsme na pláži, na které šlo vidět na ten dům.

0: Ondro, Harry Styles s tímhletem songem se zase vrátil tak nějak do hit parády, někde zmizel a teď je zase zpět.
1: Ano, může takhle kolovat a cyklovat, když se mrkneme na to, kolikrát za ten uplynulý týden zahrál, tak prostě jo, párkrát jako... ho někdo nasadil, párkrát si to zahrával samo. No, hold, co už, je to oblíbená věc.
0: Ale pro mě je taková smutná. Jako já jsem nestudoval, o čem zpívá vůbec, ale...
1: O Aperture.
0: Ale prostě působí na mě tak nějak jako pomalu. No,
1: no další záležitost, která je na 17, taky nebude úplně ta z nejrychlejších na svědomí, má Francis Mercier a má tam taky Wyclefa a Callow a track, který se jmenuje Take Me Home. Mm. Když jsme u toho domova, kam ty vlastně zase jako na druhou stranu se chystáš na dovolenou?
0: No tak mě už to jakoby, pozor, mě už to jako utíká, no, to já už odjíždím v sobotu. Mm-hmm. A jdu do Chorvatska, já už jsem to myslím zmiňoval, zase s dětmi, zatím kam, podle mě je taková nejlepší jako
1: jaká
0: destinace.
1: Lokace? Jaká lokace?
0: Dobrely, a teď jsem to prozradil, mi tam bude někdo toho, ne? Tam,
1: Umbrella? Eva,
0: určitě tam nějaké Čechy potkám, že jo. Brela? No. To je hned na začátku Makarské riviéry. To jak máš, jestli jsi to někdy jako zahlíd tu takovou tu slavnou fotku nebo video, jak přijíždíš před tou Makarskou, je ta tabule Makarská riviéra u těch svodidel.
1: Tak přímo to pod tou tabulí.
0: Tak skoro pod tou tabulí začíná Brela, která se táhne právě směrem k Bašce a potom Makarské. Místo 7.

0: Metallic Lips a i tohle potrhuje to, co poslední dobou rezonuje těmi elektronickými hudebními styly, a to, že všude dominuje styl, který si říká Afrohouse, anebo taky velmi často naopak hardstyle. Mimochodem posloucháte
1: Extase Music Chart.
0: Hitparádu, která je tady každé pondělí mezi 17. a 19. v repríze v neděli mezi 15. a 17. A Dale, co ty říkáš takhle na zrba? Líbí se ti jeho progres, jak se za poslední dva roky vyvinul, kam to šlape, jak mu to jde, to producentství?
2: Tak každá jeho skladba, kterou tady máme v Extázi, si myslím, že stojí za to, je velmi dobrá, ale zároveň on prostě si drží ten svůj styl a je to pořád v té jeho melodii, no.
0: Vsadil na jednu kartu, zatím mu to vychází, i když jsou tam jasné změny, jo, ale ten podpis je
2: přidává,
0: znát.
2: Přidává, ale vždycky, ono, jakoby hodně u těch producentů to bývá, vždycky nějaká vlna několika třeba období nebo let, kdy ho prostě rozežnáš a potom třeba udělá tlustou čáru a změní to.
0: Řekl bych, že i 15. track, který je tady za chvíli v naší hitparádě na Fresh Radio, Take Me Back od Kaiga, velmi dobře poznáte, no a my už si ho za pár okamžiků dáme.
3: Letní rande stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Místo 15.

0: Take Me Back, Kygo, 15 pro tento týden hitparády Extáze Music Chart a my jsme rádi, že je Kygo jeden z interpretů, kterého hrajeme.
1: Ano, my jsme taky, Ondro, minulý týden, když jsi tady teda nebyl a měl jsem tady s kolegou Patrikem, alias DJem Hlavkusem, tak jsme si u tohohle songu tak trošku jako říkali, že tam slyšíme inspiraci od Avicii.
0: Je to tam, no. Naprostá inspirace Avicii. I to je takový znak v elektronické hudbě, že aktuální DJs nějakým způsobem vždycky Aviciimu vzdávají hold, říkají, že to byl opravdu největší talent elektronické nebo pop elektronické hudební scény. Neříkám, že ne, určitě. Mně se líbil asi stejně pořád nejvíc My Feeling For You, jeden úplně z jeho prvních tracků.
1: Ano.
0: Ten mě strašně moc bavil. A tady je Kygo jasně inspirován. Nemám proti tomu vůbec nic. Další dvojice, která je ovšem před námi a tentokrát je na 14, jsou MK a Clementine Douglas. A i MK byl teď na zmiňovaném ostrově. V pátek byl hostem toho nejdražšího DJ na světě, čili
1: Kelvina asi.
0: Kelvina Harris, je to tak. Ten dokonce, jako snad možná jediný DJ na Ibize, má hosting v jednom klubu dvakrát týdně. Myslím, že úterý a pátek to je.
1: Jo, takhle, že obvykle jenom
0: jednou. Jednou za týden si tam jdou všichni zahrát dvakrát.
1: A on to udělá dvakrát.
0: On to udělá dvakrát. Takový zájem o něj je. Takovou hvězdu nám letos přivezli do Ostravy. No, tak potom, Bukeři Beats for Love.
1: A potom se není čemu divit, že v létě jakoby nemá čas nikde jinde moc, jakoby má minimálně ale minus dva dny.
0: Tak jako na druhou stranu, páteček je páteček, on se potom někam přiletí na sobotu a úterý, to se jako tech festiáků úterý tolik není. Jo.
1: No.
0: To taky je další záležitost, když si na té runway u té Ibizy tam vidíš těch private jetů, jeden vedle druhého tam stojí jak taxíky normálně, rozumíš? A to si tak jenom říkáš, jo, tak tímhle přiletěl tenhle, tím zase onen, pak zase tamten a jenom tak koukáš a říkáš si, kdo asi je tady v tom černém, kdo je tady v tom bílém, kdo je v tom stříbrném a můžeš si jenom typovat. A my typujeme na 14. dvojici, která se jmenuje
1: MK a Clementine Douglas.
0: Come find me. A věc, která má našlápnuto a baví nás.

0: Pokračujeme v hitparádě Extáze Music Charts za ten vydání 3. srpna roku 2026 a než si prozradíme, kdo je na 13, tak začnu otázkou na mého kolegu Dejla. Zavři oči, brouku, a jaký track se ti vybaví, když si představíš 3 následující indicie? Sociální sítě, jsem frajer, dám to jako hudbu.
1: Tak myslím si, že narážíš na tak velmi song, který už je tak víc jak 10 let starý.
0: Ano.
1: A nějakým nedopatřením se začal používat v krátkém videu.
0: Tak to nedopatření jsou ty sociální sítě.
1: Ale vůbec nevím, kdo ho prostě vybral, zvolil. Muž středního...
0: Už můžeš otevřít oči, počkej, jak se ti mluví, jo.
1: Muž středního věku, nebo si jde užít jakoby na party a zamyslí se a užívá si ten tanec.
0: Jo. A tak je to, řekni ten název.
1: A je to Turn the Light.
2: Místo 13.
0: Kato featuring John.

0: Ondro, když jsem měl mít zavřené ty oči a měl jsem uhadnout ty tvé indice, tak teď jsem opravdu ty oči na chvilku zavřel a viděl jsem ty čtyři muže, kteří minulý týden takhle asi pařili na té Ibice, co? Nebylo to tam tak trošku?
1: Možná 34 bych řekl.
0: 34?
1: A jeden je potom vozil a řídil.
0: No tak to je osud, no. Tak
1: který to asi mohl být?
0: Minimálně jste se mohli prostřídat, víš, jako každý den jeden řídit, jo. Ono by to by tak vyšlo pomalu.
1: No tak ale zbytečně
0: byl. A někoho dvakrát. No.
1: Jako nevadí. Já řídím rád, vozidlo bylo psáno celou dobu pro nájmu, taky pouze na mě, takže no, jako co mi zbývalo?
0: Vody pojistky. Tak aspoň vodu z bazénu si mohli být, ne? Tak.
1: O to ne, my jako máme na druhou stranu kolegu, který...
0: No co se, když teda jakoby nemůžeš se jakoby ovlažit těmi lehkými třeba alkoholickými drinky, tak používal jsi nějaké nealko drinky, které jakoby měly tu opozit těch alkoholických, jako jak třeba ne Cuba Libre není, ale taková ta nejznámější.
1: Jakože Cuba Libre bez
0: ne,
1: Kuby.
0: Ne, no bez Kuby, ale já jsem myslel takové to...
1: Mojito třeba.
0: Mojito.
1: Ale Mojito jsme měli na západu slunce, který jsme trefili hned druhý večer, který jsme dorazili, nebo první, který jsme tam byli, my jsme totiž přiletěli v noci v neděli, že jo?
0: A počkej, jinak nebyl západ slunce?
1: No tak tě jenom říkám, jako, že to je první, tak to jdeš na území legendárního Café Mambu a Café Del Mar a tam jsme si dali mojítko, jak říkal Marek, nejlepší mojítko, které kdy v Evropě pil.
0: Prohlásil. No jo, vlastně na té druhé straně toho západu tolik nevidíš do toho moře.
1: No, tam to bylo jako super. Takže mojítko, ano. Potom, když si v těch klubech jako napřímo ono jako ta česká strategie, já jsem si připadal s klukama, nebo kluci si připadali, jako kdyby se vrátili do puberty, protože byly takové ty, že jo, party, kdy si šel do nejmenovaných super a hypermarketů, nakopal si do sebe, co šlo, a na oné akci, v oném klubu, třeba na Storolní ulici, už si zdal potom jeden, dva drinky a bylo vymalováno. Jakým způsobem to jdeš na Ibize, protože nebudeme si nalhávat, objednat si tam zrovna třeba 3 Cuba Libre a jednu kolu pro toho nepíce, hned si o 100 euro chučí, když to třeba takový kolega Marek ještě rozlije, to byla jeho specialita, tak měl zkažený večer, ale my jsme ho rozesmívali, takže Marku, z toho si nic nedělej, to se tím může stát, ale u nás teda určitě ne.
2: Místo 12.
1: Tady máme další hovorce, který okupuje jeden z klubů každý pátek.
0: A společně s ním taky Borkyně.
1: Toes and I, track Favor, a ten borec je Fisher, ten bývá v Univerzu každý pátek. Podívejme.
0: Teď jsem se chtěl zeptat.

0: Thousand Eye Fever a společně s nimi Fisher, nebo sní teda.
1: Sní, no. To jsou sousedé z Austrálie, přesně řečeno.
0: Chodí spolu na ryby teda?
1: To nevím úplně, ale říkal si, že každý zase týden na Ibice, tak to asi nelítá domů, jakoby úplně. Ani tím privatem.
0: Já si myslím, že zrovna ta jeho největší odbyvatelská část
1: je tady
0: Evropa.
1: Evropa
0: možná,
1: možná Amerika.
0: Amerika taky, jo, ale na druhou stranu zase teďkom Airbus, jo, nebudem dělat komu, ale představili, že ta 350 tuším už
1: nevím,
0: vládne.
1: Nevím, 24 hodin, člověk.
0: 24 hodin, že z Austrálie to přeletí přímo do Toulouse, letěli do Francie, si nekecám, což je továrna, že jo.
1: Tam je továrna.
0: A zvládli to, jako, to, jako vidíš to.
1: Trošku spocení, rezervička prý, nad oceánem už se rozblikala,
0: ale, oko.
1: Ale dobře foukalo, tak to došlo.
0: Takže my jim teda jako chlapcům a děvčatům z toho vzdušného autobusu jako gratulujeme a náš úkol je jednoznačný, jednoduchý a jsme za něj velmi rádi. Nebudeme diskutovat o tom, jestli tady jakoby Fisher lítá každý týden domů do Austrálie, ale budeme diskutovat o tom, kdo je na 11. A co si chtěl říct? Ale no, řekni to ještě.
1: No, že ten, kdo je na 11, chce být jednička nebo něco takového.
0: Be the one?
1: No.
0: Je to možné. Kine Music, SG Lewis a Adam Port. Be the one. Tady je máme. Uzavíráme tím druhou desítku, takže vítěz druhé desítky Hitparády Extraze Music Chart pro tento týden je tohleto seskupení. No a my

0: Jedenáctka už je taky minulostí. Kaine Music. Ale žádná muzika, jako takhle jsme to nemysleli. Je to jeden z těch interpretů. SG Lewis, Adam Port a track Be The One. Před námi je ta nejoblíbenější část parády pro někoho třeba ta, ve které vidí nejvíc zajímavostí. A pro nás to jsou prostě tři novinky.
1: A první z nich, kterou jsme vybrali, je Bob Sinclair společně s Bash. A single, který ještě tady pořád klukům zní v uších, Tequila a Ibiza.

0: tvoje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeše s prulískami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
10: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina.

0: Extáze Music Chart. Turda a Dale.
1: Druhá novinka za námi pro tento týden, tam jsou slavní D.O.D. a Izzy Bizu. Pamatuju si poprvé, když tuhletu zpěvačku jsme ji nasazovali, už nevím v jakém featuringu s nějakým, jak jinak než pop tanečním trackem, a málem jsme si u toho zamotali jazyk. Tentokrát už to říkáme naprosto v pohodě. Izzy Bizu, D.O.D. a track, který o bezpečnosti.
2: Jo, careful, myslíš.
1: Jo. A nepletli jsi to s tím obchoďákem, jo?
2: No to je trochu jinak, to je jiné slovo. A to byla pro dnešek druhá novinka, jestli se nepletu, Ondro.
1: Byla to druhá novinka, ano.
2: Já vidím, jako, co máme na třetí připravené. A tam pokud by někdo, když jsme u té Ibici, ještě to pořád to téma máme, tak teď vlastně, co je srpen? Červený srpen?
1: Tak bývá po červenci.
2: Tak celý srpen v neděli jsou právě tato partička zabukována u Šuhaj.
1: U Šuhaje jsou, jo?
2: Ano.
1: Tak všichni Šuhajové, co přijeli ze Švédska, budou tušit, že se bavíme o Likely, ale hlavně taky o Swedish House Mafii, která udělala track s názvem Happiness is so sad. No, jak tohle to jako štěstí je smutné? Vůbec.
0: Extáze Music Chart, novinka!

0: Já nevím jak vy, ale my se tady s kolegou Dalem rozplýváme nad tou melodií. Tohle jsou nový Swedish House Mafia, Lick Lee, Happiness is so sad a za nás to bude rozhodně hit. Protože ta melodie je opravdu podmanivá. Track má 3 minuty 50 a než 4 skončí, tak my jsme opravdu hledali, jestli to není nějaká vykrádačka, ale ne. A píše se o tom, že to, že nám to něco připomíná, je možná tím, že na melodii a struktuře skladby pracovali Max Martin a Oscar Holter. A to jsou prý jedni z nejúspěšnějších popových producentů planety, kteří udělali například Blinding by the Lights od Weekenda. A ten vokál od Lick Lee. No comment. Za nás 5 z 5, co, Dale?
1: No já myslím si, že dobrý.
0: Počkej, dobrý je za 3.
2: Stáze Music Chart.
1: Výborný ten.
0: Výborný, ano, jedna plus plus.
1: Jinak Max Martin je prakticky za každým 10. trackem má na svědomí, podle mě.
0: To je taková šedá eminence, možná nejenom popové, ale pop elektronické scény.
1: Počítám, že tam nějací backstreetí a takový, všechno to tam padlo, no.
0: To víš, tak třeba mu zkusíme napsat, jestli by nám dvěma neudělal nějaký track.
1: A víš co? To by, ale taky, podle mě by to byl taky hit, protože právě by to udělal.
0: No, jo, ale už si rozbil prasátko. Myslím si, že spolupráce s ním bude velmi, velmi, velmi působivá, ale taky hodně drahá. Zpátky do bodované části hitparády. My ty body rozdáváme jenom tak jako hlavně k úsměvu, ale první desítka top 10 je pro pondělí 3. srpna napsána a ten podpis s číslem 10 má na svědomí
1: Felix Jen společně se zpěvačkou Cascade nebo Kaskádou po česky a single je Boy, You Turn Me.
2: Místo 10.

0: oldschoolovka v novém kabátě, nebo v novém kabátu, říkejte tomu, jak chcete. Upside down.
1: Jinak jakoby nový název Boy You Turn Me, že jo? To je vlastně jenom posunutý.
0: Dovětek, upside down, Boy You Turn Me.
1: A je to hotový. 2026.
0: A nemusíš, jaké pak, co pak, prostě uděláš věc, která je ověřená, která funguje. Dáš tomu trochu tamtoho, trochu onohleho. Bum, prásk a buduje to i u nás v hitparádě. Ale jo, já jsem i pro zpívané věci. A když jsme u zpívánek...
1: A co dál?
0: Tak na 9. místě.
1: Co dal? A další, ne?
0: Another.
1: No,
0: další.
1: No, další, no. Co dal?
0: Talk to you. Budeme ti jako vykládat. Poslední party, kterou jsme tedy na Ibize navštívili, tak ta byla v tom nejlegendárnějším z legendárních klubů Pača. Tam to všechno vlastně vzniklo. Ten to naformoval do současné podoby ten ostrov. A byli jsme na Rogeru Sanchezovi, Flower Power a hráli tohle.
2: Místo 9.
0: Talk to you. Another... Featuring 54 Ultra. A byla to řádná hodina zpěvu. To vám tady můžu podepsat.

0: Dnešní hitparáda Extáze Music Chart je stále v tom rytmu Ibizy, která kopíruje rytmus Fresh Rádia. Asi nás často poslouchají. Dobře, tak se zasmíjte třeba i na hlas, nevadí. Ale myslím si, že tady jako rozhodně se nemáme za co stydět a i kolega, náš hudební ředitel Aleš Bruna, si vždycky jenom tak potutelně usmíval, řekl, tohle už taky hrajeme 2 měsíce, tohle jsme hráli jako první, nasadili jsme to, jsme fresh.
1: Ondro, a u tady toho songu, který dohrál, tedy Another, tak prostě v něm cítím to oldschoolové, ale má to prostě ten...
0: Moderní sound.
1: Ano, moderní sound a další skladba, která nás čeká, je nejiná jakobyho stylu. Jakoby.
0: A tahle ta skladba, o které hovoříš a je tedy z hodně featuring, protože tam hraje nebo zpívá French Montana, podílel se na ní Aidan Martin a hlavní tedy dva protagonisté David Guetta a Hugo. Řekněme to správně.
1: Slyšel jsi to tam, že?
0: Hugo.
1: On často v těch setech má takové to Hugo.
0: Ano, tak... Tohle to už ovládal ostrov Ibiza a vůbec spojení dvou pánů Hugo a David Guetta, to jsou prostě v současné době asi dvě nejvytíženější nebo nejdražší jména na ostrově, tady společně s Calvinem Harrisem, to jsou bezkonkonečně 3 nejdražší party a řadit se k němu může tedy ten největší oldschooler všech oldschoolerů na světě, tím je Karl Cox.
1: No,
0: tak tohle ta čtveřička, to jsou ty nejvýhlavenější jména. A nám tedy, když jsme teda jako, nechceme se chlubit, ale my jsme tam měli hlavně kvůli jedné záležitosti, kdy poprvé v historii světa, a možná vlastně i naposled.
1: Jo, bude. To právě jsem, jestli to budou opakovat, nebo to bylo
0: nikdo
1: zatím.
0: Neví. Nikdo neví.
1: Zatím
0: nikdo
1: jako
0: se jednička. Nevyjádřil, ale asi to chtějí pánové zachovat jakoby v té exkluzivitě. Tak hráli spolu B2B set, to znamená 2 a 2 tracky proti sobě, pánové. Vážení pánové, Karl Cox a David Guetta. Karl Cox měl narozeniny, tuším, že 64, bylo to ve středu, v pondělí, nebo respektive v noci z neděle na pondělí byla party v klubu, který se jmenuje Universe, alias Vesmír, a četlo se k tomu, hlavně tady jako česká fora se vyjadřovali, takže se potkávají 2 světy, jeden komerční, no vůbec, jako David přihrál takové to své druhé já.
1: On přepl switch, no takový.
0: Přepl switch a vůbec se tady s tím nemazl. Vtipný okamžik, teďkom jako nesmí to znít rasisticky, jo, jako vůbec to tak nechápejte, jo. Ale jsme v tom klubu, mimochodem Universe je největší klub na světě. Ano.
1: Jako co se kapacity týče.
0: Co se kapacity týče. A teď jsem zapomněl samozřejmě název, jak se jmenoval předtím. Nespomenu si, no, teďkom. No. Privilež, ano, privilež. Je to přestavený privilež a tam je kapacita přes 12 000 lidí a to si připadáš jako prostě velké sportovní hale a potkají se tam tihleti dva pánové, dávají tomu čočku a teď jako je pozorujeme a na konci toho se tu jako Aleš, nebo na konci polovině se to říká, ty, ale on to hraje furt ten Guetta. Jo, a říkám, proč jako, protože ještě podotknu, že za nimi jede letková projekce, kde jsou i oni a jede to v černobíle, jo, jako velmi často v černobíle, aby to nebylo takové jakoby kýčovité v barvách. A říkám, Aleši, kde jsi na to přišel, jakože hrajem Guetta, no toho Karla Cox se tam není moc vidět, no tak ale to je černý, že jo. Takže šel vidět ten jeho krásný bílý úsměv s tou mezerou.
1: Takže tam byla trošku chyba osvětlovačů možná.
0: No ne, tak ono
1: nebo to potřeba jako, bílé pozadí.
0: Ne, ale že slepý. Ale teď jdeme k tomu featuringu Hugo a David Guetta a věc, která ovládá celou Evropu. 8.

0: rozpívané 8. místo Shine On Me Baby a hlavní dva interpreti tohoto tracku Geta a Hugo. Sedmička,
1: KTB společně s Jax Jonesem a single, který nazvali Last Day of Summer, což ještě jako nehrozí.
0: To ještě nehrozí, to bude tuším 20. že jo, toho září.
1: Úplně přesně, no 20.
0: září. No 21. už je první podzimní, že jo, takže 20. září.
1: A ty tam se to máme, pozor, podzim je trošku jinak, tam je to 23-24, myslím.
0: Nekecej.
1: Tam je ta,
0: no prostě
1: tam,
0: je to někdy...
1: Tam si to pamatuju, že všechny tři, pod, jako jaro, pod, to léto, zima je kolem 20-21, že, tam se to láme v noci. Ale podzim je až 23-24, člověče. Nevím, proč je delší, tak aby to léto bylo delší asi.
0: Dobře ty. Tohle to bude rychlovka. Jax Jones se nám představil
2: místo sedmé.
0: Opravdu.

0: Já si tedy, Ondro, nepamatuju, že by Jack Jones měl nějaký drum and bassový hit.
1: A právě proto jsem to tak schválně uváděl, že tentokrát se nám představí v pořádné řežbě, ale v dnešní době jako chození napříč styly. Kdysi bys jako za to byl odsuzován a dneska si naopak jako producent a DJ odsuzován, když jakoby nejsi multikulty, že jo? No. Jako, takže naopak si oslavován, když jako umíš přejít ze stylu do stylu, umíš switchnout to své já a hlavně i přesto tam jde poznat tvůj podpis. No, když to budeme podepisovat, tak dnes po druhé. Ne. To je za mě hit roku, 100%, nemůžu si pomoct. Interpret, který vnesl do světa taneční hudby čerstvý vzduch, uměl se odpíchnout od aktuálního hudebního trendu, spojil se s hvězdou Ultranate a tenhle ten track, já ho viděl hned jako potom že jo, Release Me, tak to je ten vůbec druhý, možná první už v této době ten nejvirálnější. Jak se jmenuje? Jak se jmenuje? Řekni to.
0: Počkej, ty, co?
1: No jak se to jmenuje?
0: Ten, co teď bude?
1: No ten, co teď bude, no.
0: Jakože ten pohybovat se na slunce?
1: No, jistě, no.
0: Moving to the sun.
2: Místo šesté!

0: kdy už tam budem, kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Extáze Music Chart. Místo páté.

0: Cítil jsi to? Nejle, cítil jsi to?
1: Někdo přišel? Nebo co?
0: No tak přišel, jako bude tady mluvit a všichni možná cítí i v hlavku se, protože ne, že by smrděl, to ne, ale ne, vždycky přijde ta dobrá nálada.
2: Už jsem se chtěl mluvit, že je venku horko, že za to nemůžu.
1: Ne, naopak, jako podle mě má nový parfém. Minulý týden, minulý týden jsem tady vlastně řešil, že jsem stál na Ondrovém místě.
0: A hlavku za mě zaskakoval, tím tomu děkuji.
1: Ano, ten byl zase na mojem místě a já jsem tam celou hitparádu, když jsem se naklonil více doleva, cítil parfém. Tak nevím, jestli tady Michaela rozlila sklenku. Ale bylo to takové sladké, takže mi to na Patrika nesedělo, víš?
0: Když u toho rozlívání, no, mám takovou historku, která jako zveřejníme.
1: Ne, tak já vím, že jsou lidé, kteří mají nadbytek peněz a třeba rozlijují drahýho panáka. V klidu.
0: Jo, tak to ano, nebudeme to dál komentovat. Tímto zdravím Marka Urbance, který rozlívá 4 drinky po 100 euro, tak to tam vyleje po těch lidech a je to jeho největší zábava na Ibize. Pozdravte ho, 14 až 17, každý všední den na Fresh Radio Rychlá Rota. Ale důkaz je nekecaj.
1: No.
0: Ti, co to viděli, jsou kecaj.
1: Kecaj, no. Ano. Tak nekecaj, pusť tam kecaj a single Animal.

0: Blížíme se do finále a první tři medaile jsou před námi. Začneme tou bronzovou a tentokrát vlastně dneska po druhé Drum & Bass v rámci hitparády Extáze Music Chart a 20 nejhranějších tracků minulého týdne.
1: Tak a hned na třetím místě, podívej se, Dramíky, zase, to, jako už jsou to starší, jako je to starší single podle roku vydání. Ne, to je současnost absolutní. Prosím tě, to slovo, jméno toho nevím, kdo vymyslel.
0: Myslíš jako Jana Huse? Nebo Irach, po případě Chasen Status?
1: Ne, jak se ten single jmenuje, víš? Jako...
0: Disgruntled?
1: No.
0: Ty jsi to nechtěl přečíst, že?
1: Nechtěl.
0: Já to vím. Ale mě nejvíc baví ty featuringy, protože...
1: Jan Hus tam je.
0: Jay Hus, jo. Prostě my mu říkáme Jan Hus, jako. Myslíš taky třeba, tady hlavku se zapojíme, bude to nějaká upalovačka, tenhle ten track?
2: Já si myslím, že je dobře, že už se nedělají CDčka, to by si každý vypaloval potom.
0: Tak tady máme Irach, Jason Status a Jana Huse. Zdravíme na kostnici. Místo třetí.

0: To byl tedy Rytmus se vším všudy polámaný, zrychlený. Byli tam Chase and Status, J-Hus, Irach a... Počkej, to řeknu. Disgruntled. Co to vůbec znamená? Ví to někdo v překladu?
1: Jo, my jsme se o tom bavili minule. To je jako, že znechucený, jak máš takový ten výraz, když vidíš něco, co tě...
0: Fuj.
1: Jo, přesně.
0: Fuj, na to se dívat nebudu. Tak takové fujky, blujky, my tady žádné nemáme, maximálně tedy jako
2: my tady,
0: název.
2: Ano, my máme ale například v hitparádě třeba luxusní jako hlasitost. Jako.
0: Load Luxury na druhém místě jsou...
2: Luxusně na hlas, tak možná.
0: Jsou luxusně na hlas. Ale jako chlapci, když jsme tady tak jako, zeptám se tady impertinentně, co vás tak jako naposledy, že jste se jako tedy tvářili disgruntled?
1: Já jsem dneska volal v práci klientce a ona měla jako tu uhitací melodii škvor, takže to, ještě že to rychle zvedla, za to musím pochválit.
0: Jo. Píši škvor, jo?
2: Tak, máš někdy jen před
0: nastavené. Tak je to jiný styl, ale zase jako...
1: No, jako já jiný, jako... Je to její styl, ale jako já jsem to musel poslouchat.
0: Jo, no, tak to víš, no. A co, a počkej, když voláme tobě, tak slyšíme co?
1: Já jsem tam měl jednu dobu Despacito, jakože, protože to bylo zdarma.
0: A to jsi měl sebe drznu?
1: Tak pro lidi, co mi volali, já vím, že mi jednou volal kurýr, co mi vez pizzu, a já jsem měl...
0: Nějak... A nechal jsi to dlouho zvonit, že?
1: Ano, a on mi říkal, že ještě by to poslouchal 10 vteřin a odjel by, takže pak jsem si to změnil.
0: Dobře, a jak jsi měl tedy dejlety nějaký naposledy disgruntled výraz?
2: No, to já mám tak jako někdy co jak 15.
0: 15. jakože nízká výplata přijde?
2: No.
0: Jsi znechucen?
2: No, tak,
0: dobře.
2: Takže třeba.
0: Ještě, jako, že tady děláš zadarmo, nemáš víc z čeho znechucený.
2: To právě, to vůbec jako nemůžeš potom nic říct, že?
0: No, 60 minut mám na hodinu.
2: No. Mám přesně tolik, co jsem očekával, víš jako.
0: No. One call away od Loud Luxury na druhém místě. A takhle nějak ten track začíná.
3: Místo druhé.

0: už jdeme do finále. Tada, tada, tada,
1: tada. To bylo, ale bylo to luxusně na nás teda teď jako.
0: Bylo to luxusně na nás, One Call Away, Low Luxury, druhé místo pro hitparádu za ten vydání 3. srpna roku 2026. Rádia, která se jmenuje Fresh Radio.
1: Jo, tak já už nemám jako...
0: No něco řekni ještě, si něco vymyslím.
1: Já jsem se chtěl ještě k tomu jako té hlasitosti něco. Jak jsi na tom poslední dobou jakoby... Máš pořád jako hrát hodně na hlas v muziku, anebo už si tak trošičku jako ubíráš, aby ti nepískalo potom 3 dny v uších?
0: Aby by neučilo?
1: Ne, to nemá souvislost tady s tím, co ty chceš naznačit, myslím v uších.
0: Viděl jsem tričko jednoho kamaráda, zvukaře, je to už tedy... nebudu říkat starší, je to zkušený zvukař, jezdí se Ždorbem, ale ne se Zerbem, ale s Mňákou a Ždorb. A on má na tričku takový nápis a je na něm vždy napsáno If it's too loud, you are too old. Takže ne, nahlas to rozhodně být nemůže, ale u nás je ten správný čas oznámit number one. Další DJ, který vystupoval na Ibize, na kterého jsme byli.
1: Ano, teď jeden z té mladší generace, která vládne tomu žebříčku světových DJů. Neříkám, že teda letos jednička, tuším, že ne, ale velmi, velmi populární DJ, který teď udělal jakoby zajímavé spojení tady v této skladbě. Za mě taková rocková věc.
0: Legenda.
1: Legenda s tanečním jakoby EDM DJem.
0: A je to spojení Martina Garrixe z U2.
1: A my jsme to natahovali, že?
0: Jo, natahovali jsme to. Fireflies, tak se jmenuje ten track a náš úkol pro tuto hodinu už je pouze jeden a jediný. Rozloučit se, popřát všem krásný poslech pořadu Move It, který je tady ve svém plném složení, možná ještě nafouknutějším. A příští týden vás pozvat na další hitparádu v pondělí po 17. případně repríza po 15. v neděli. Dejle, ty tu tedy nebudeš příští týden.
1: Příští týden se omlouvám teda, samozřejmě. A tou další, jak se ještě domluvíme, snad už se stihnu vrátit aspoň tady otočit na hitparádu Ecstasy Music Chart.
0: Užij si do všeho se svými dětmi a vy si užívejte léto.
1: Mějte se, ahoj.
2: Místo první!

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Vlete nejčerstvější muzike.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i...
0: Fresh Radio. DAB, FM anebo apka. Fresh je všude.
2: Ty háčeš pohľad se šaty, od nôh

0: už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Fresh. Tak co jsi chtěla říct, co jsi chtěla dopovědět?
1: Už mě necháš mluvit, jo? Mm-hmm. To jsi velmi láskav teda.
0: No, prosím.
1: Já už ani nevím, protože jsem to stačila mezi tím za kamerou. A ráda bych se tě zeptala, milý Honzo, na to, co jsi dneska obědval.
0: Co jsem dneska obědval?
1: No, co jsi teďka dojídal? Asi neříkej úplně, jako nebuď úplně konkrétní, zkus to nějak zakamuflovat, ale jako bylo to velmi zdravé v uvozovkách to jídlo tvoje,
0: ale
1: že?
0: Ale bylo to dobré, neříkej, že ne. Nějaké jakože žebírka v jednom fast foodu, takovém jako rychlém.
1: Takovém to, rychlém. Co má písmeno jaké jméno.
0: Přesně tak. Mm. To je jako jejich novinka úplně přímo, tak to bylo stříleně suché, takže to nebylo vůbec dobré.
1: Takže to nebylo vůbec dobré, jo?
0: Ne, to byla první věc. No a co jsem měl dále, byla taková malá tortilka, no tak to byl můj oběd, no.
1: No já jenom, že jsem chtěla říct, že jsme si říkali, že bychom si zašli spolu na oběd, ty jsi nakonec úplně nestíhal. Já říkám, hele, já si tady zaběhnu tady k Asiatům, vezmu si polívku nebo něco a ty říkám, to je jako moc sacharidů, no a nakonec jsi donesl tady tohle.
0: Ale to bylo méně určitě.
1: No ne, no, já si myslím, že 100% ne, ale víš to, klidně si tomu věř. Best of

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Valašská zpěvačka Donna Lewis zpívá v podstatě s přestávkami dodnes, tedy do současnosti, ale na startu její kariéry v roce 1996 byla zásadní a nejoblíbenější a nejúspěšnější písnička I Love You Always Forever. Písničku pak ještě oprášil kdekdo, třeba australská Betty Who v roce 2016. Ale originál je ten nej.
2: A ten si taky dneska dáme.
3: Alešův Old School.
0: Na Fresh Radio.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
5: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
6: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
7: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
8: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
9: Tech Talk.
10: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh. 6:00 a zvoní budík a Urbanec vstává. Jo?
1: Což je Mordor pro něho, kdybyste nevěděli.
0: To je úplně tragédie, to je prostě něco nepředstavitelného, prostě vstávat tak brzo. Je to Moniko, promiň, já vím, že stáváš ještě dříve na to na ní vysílání. No ale já jsem slíbil své neteři, že jí zavedu do světa dospělého doktorství, neboli vyrvují z pařátu doktorky, která se o ní starala jakože do 18 let. Jeli jsme na polikliniku, kde jsme to měli samozřejmě domluvené, protože bez domluvy dneska vůbec skoro nic nejde. Takže žádanka na krev, jo, takové ty moč a všechno a teď jako ještě EKG. Jo, první pecka, která prostě mě naprosto zarazila. Ten doktor, který měl natočit to EKG, neuhadneš, jak se jmenoval.
1: Urbanec.
0: Ne, doktor Baník. Prostě chceš se v Ostravě jmenovat doktor Baník.
1: To ovšem musí být velmi slavný pan doktor.
0: Velmi slavný pan doktor. Best of Fresh.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory, nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
3: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
6: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: TechTalk. TechTalk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
8: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Jmenuji se Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeše s prulískami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
0: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Fresh. Když jsme byli v Řecku, jsme si půjčovali auto.
1: Jo.
0: Já jsem si poprvé takhle půjčovala auto, jsme byli trošku jako nervózní, to někde otlučíš, že jo, a potom co? Potom zbytek peněz místo, abys prožral, tak dáš do pokut.
1: Já ti rozumím.
0: Ale oni tam moc nedodržují teda pravidla v Řecku, jsou divoši v té Soluni.
1: Mm-hmm.
0: My jsme se báli, my jsme jezdili podle pravidel, ale oni až tak úplně ne.
1: Takže jste byli vlastně za vlbcem?
0: No, možná trošku jo. Ale víš, co bylo zajímavé? My jsme potom přilítávali do toho Německa,
1: no,
0: a ta letenka stála 21 euro pro jednoho.
1: To je super, to je moc nebo málo?
0: No, to je strašně málo přece,
1: jo?
0: Jako 5 kilo.
1: Tak to chceš povědět, ať to přepočítáváme.
0: Ostravu z Kyjovic.
1: To je tak 3/4 panáko na Ibise.
0: No, vidíš to. Best of Fresh.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Tech Talk.
4: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
5: Tech Talk.
6: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Vladimíra Mockovského.
1: Britské producentské duo Freemasons vydává v roce 2005 vlastní houseovou úpravu staré soulové klasiky Nothing But a Heartache od skupiny Flirtations. Jejich typický zvuk plný pian, smyčců a silných zvokálů z ní dělá jednu z nejoblíbenějších klubových skladeb vůbec.
0: Millennium Lumíra Mockovského.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: All day, every day.
1: Best of Fresh.
2: Chtěl odcestovat někam na Sicílii a my vůbec nevíme, jestli doletěl.
3: Nebo nedoletěl. Poslední zprávy, které jsme vám zprostředkovali, byly přímo od něj a byly z Katowice z letiště, kdy seděl teda na palubě letadla
2: a čekal,
3: protože Etna opět chrlila. A od té doby nikdo nic o Honzovi neví.
2: No, my jsme mu totiž chtěli poslat nějakou italskou píseň, aby to měl jako, aby viděl, že nám tady chybí. No, ale jestli není zůru, tak na něho kašleme ještě.
3: Podívej, naděje je, protože na Sicílii je i náš Javor, JJ Jirka Javorský, který tam letěl jenom o pár hodin dříve ze stejného letiště. Doletěl a postuje na Instagram minimálně jeho on jí říká, bitna. Jo, takže my víme, že on fyzicky na Sicílii je, ale třeba už se rovnou sdružil s Perníkem a už se není čemu divit, že Honza nemá čas reagovat. Je to asi náročné.
2: On to má tak rád.
3: Vždycky to je to partino, nebo?
2: Nechci zpívat?
3: To je boče, nebo co to je? Kde to je?
2: Ano, budeš dělat Sarah Brightman, jo?
3: Ne.
2: Sarah, pojď. Conte Party. Pojď, Sarah. No, dobrý, kde ti to jde?
1: Best of Fresh.
4: No, super.
1: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem. Tech Talk.
8: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day. Hey.

sudou neděli po 19. Takže je tady pro každého srdcaře tohoto hudebního žánru dvouhodinovka kvalitní trance music v rámci pravidelné relace Trance Attack. Pochopitelně, že zdravíme i všechny posluchače Rádia Fresh a příjemný poslech vám všem od mikrofonu přeje váš dnešní průvodce Peter Paul Rota.

0: Pojďme se tedy rychle kouknout, cože nás dnes čeká, co nás znamená, čili v rychlosti proberem nějaké aktuality. Hlavním dnešním tématem bude ohlednutí za proběhlým festivalem Luminosity, a to s dnešními hosty ve studiu, kterými jsou DJ Jackie a jeho přítelkyně Ani.
1: Ahoj, ahoj, zdravíme všechny.
2: Ahoj.
0: Určitě vám může být užitečné téma, co se kde děje, kdo vám kde zahraje, no a samozřejmě nás nemine ani pro soutěživé jedince dnešní soutěžní otázka o ceny.

do třetice gratulace, tam míří do Británie, protože 30. srpna oslaví narozeniny skvělý DJ Paul Mark Oakleford. A poslední gratulace, ta se nebude týkat narozenin, ale toho, že skvělým mimořádným bourákům, kterými jsou producenti a mý velcí kámoši Andy K a Emule, vychází naprosto nový track, který se nazývá Century. Vychází z 4. září na labelu Darrena Portra a právě tenhle ten track, který si ve světové mediální premiéře hrajem, tak zní. Chlapi přejí, aby se tenhle ten track lidem líbil a těšíme se na všechny další, které nám pošlete, abychom vám je rádi zahrali.

0: Ahoj, tady je Andy K.
1: A Emil. Zdravíme všechny posluchače Fresh Rádia.
0: Právě posloucháte náš nový track,
1: který se jmenuje Sanctuary.
0: Užívejte a bavte se.
1: A moc díky za podporu.
0: Čus.

0: Ahoj, tady je Andy Kay.
1: A Emil. Zdravíme všechny posluchače Fresh Radio.
0: Právě posloucháte náš nový track,
1: který se jmenuje Sanctuary.
0: Užívejte a bavte se.
1: A moc díky za podporu.
0: Čus.

0: A jak už jsme avizovali, následuje naše dnešní hlavní téma s hosty ve studiu, tedy ohlednutí za proběhlým festivalem Luminosity. Nejdřív něco málo k historii tohletoho festivalu. Akce jako mnohé další vznikla z nadšení příznivců hudebního stylu trance jako komunitní setkání, a to v roku 2007. A vyvinula se v obrovský event, na který se sjíždí více lidí jak z více 70 zemí světa. Letos proběhl na plážích u nizozemského Zandvoortu od 25. do 28. června. A jelikož tahle ta akce zajímá dle ohlasu spoustu našich posluchačů, pozvali jsme si právě do studia dva její přímé letošní účastníky, abychom si o ní popovídali. Ale nejdříve by mě samozřejmě zajímalo, jak dlouho jste vlastně součástí trance komunity a co pro vás osobně znamená hudební styl trance ve srovnání s jinými žánry. Povídejte.
1: Tak u mě to je úplně jednoduché, tak jako já v tom jsem vlastně celý život, ty brďo, takže už počátky od nějakého Tiesta, ATBho a podobně, takže já jsem tam hodně, hodně dlouho, když to tady má přítelkyně, ta teprve nakoukává do toho, ale myslím si, že líbí, že?
2: Jo, super. Já jsem v tom tak maximálně 3 roky a za mě super, strašně se mi to líbí, je to fakt melodické, taneční, uvolňující. Pro mě zatím trance je jako na prvním místě.
0: Tak to rád samozřejmě slyším. Další dotaz, po kolikáté jste vlastně byli na letošním Luminosity a co vás na tuhle pláž v Zandvoortu znovu případně potáhne?
1: No, já to řeknu fakt úplně jednoduše. Já jsem tam byl teďkom poprvý, ale slyšel jsem o tom, ty byl snad těch asi 18 let, každý mi tam říkal, že tam jezdí. Tak to byl takový ten můj sen, který jsem si prostě chtěl splnit a ono, teď jsme si to vlastně splnili, ale myslím si, že jsme tam rozhodně nebyli naposled a další rok musíme znovu, no, protože nás čeká 20. výročí, že?
0: Co ty na to? Souhlas, výborně. Další dotaz, byli jste na festivalu sami dva nebo v nějaké partě?
1: No, v partě jsme byli, v partě. Byli s náma v naši přátelé, co s nima vlastně jezdíme takhle všude po takových těch větších eventech a i těch menších. Takže musím jako říct, že nás tam bylo, ty brďo, no, hodně, hodně, hodně, no. Sami takový, jako ta naše parta bylo, nevím, 12 lidí, ale celkově, ty brďo.
2: My jsme tam byli v menší skupince, ale jako Czech Trends, tam už jsme se sešli ve větším počtu, takže za mě super.
0: A já doufám, že samozřejmě každý posluchač ví, co to znamená, když se řekne Czech Trends Family.
1: No, já taky doufám.
0: Ti zasvěcení určitě samozřejmě ví. A věřím, že spousta členů Czech Trance Family nás tuto chvíli slyší, poslouchá. Tak, další dotaz, ten je můj oblíbený. Jak byste 3 slovy popsali energii letošního ročníku Luminosity 2026?
1: 3 slovy, jo? Ty brďo, no. Vesmírný, neuvěřitelný, překrásný.
2: Za mě je to zářivá, euforická, a hlavně přátelská energie.
0: Já si dovolím samozřejmě přidat svůj poznatek z podobných eventů. Já vždycky říkám první slovo pospolitost. Pospolitost těchhle těch lidí, kteří táhnou za jeden pro vás, cítí věci úplně stejně a to jsou právě naši posluchači tohleto pořadu. A poslední dotaz, písek pod nohama, mořské prostředí a trance music. Fungovala tato kombinace i na vás?
1: Takhle přesně tady ta kombinace si mě zamilovala, jako to prostě, to jsem si zamiloval celý ten event a prostě, já nevím, jak bys to řekla ty, jako.
2: Za mě luxus, kdo to neskusí, tak tomu nebude věřit, ale no. Musí to, když to zažije, tak si odnese hodně velké vzpomínky a bude na to myslet strašně dlouho.
0: Tak to už trošku předbíháme do dalších otázek, nicméně v tuto chvíli si dáme zase trošku muziky.

0: dnešními hosty ve studiu pokračujeme v ohlédnutí za festivalem Luminosity 2026. A teď se dostáváme na téma hudebních zážitků a line-upu. Takže první dotaz. Čí set nebo konkrétní track v průběhu letošního ročníku vám, řekněme, vyrazil dech? Nebo jste zažili set někoho, kdo pro vás byl velkou neznámou festivalu, od kterého jste moc nečekali, ale totálně vás dostal? Co vy na to?
1: No, ty brďo, tak to jsi mě teďkom dostal s tou otázkou, protože je hodně těžko vybrat prostě toho nejlepšího interpreta, nebo ten, kdo zahrál fakt dobře, protože ono na tom Luminu oni všichni zahráli úplně perfektně a luxusně, jo. Takže jako vyzdvihl bych pár takových mojich miláčků, jo, třeba Richarda Duranda, ten jako on a Ram, výborní, jako naprostá špička jednička, ale velmi milé mě třeba překvapil Markovi se Sanderem, jo. Prostě za mě úplně úžasný top set. A track, který bych si měl vybrat, ty brďo, fakt nevím. Bylo tam toho fakt hodně.
0: Co Ani?
2: No tak já jsem byla nadšená hodně z Aria Filly, tak ten byl úplně super, bohužel tracky neznám, protože většinou jsou to ID, takže
0: jasně.
2: Máme smůlu, musíme si počkat.
1: Tak, tak.
2: A kdo mě překvapil jako nejvíc, tak si myslím, že za mě to byla asi Věra.
1: No, to souhlasím.
2: Ta byla jako vůbec neznámé, ale super, ta zahrála moc hezky, užili jsme si to na plné čáře.
1: Taky jsem ji neznal vůbec. Až tam vlastně jsme tak jako omylem vlezli na nějakou stage a najednou tam hrála, ona hrála perfektně.
0: To někdy bývá právě úžasné, že člověk zažije na takovém festivalu jména, která jsou naprosto neznámá. Nicméně teď to zase otočím. Chyběl vám v line-upu vůbec nějaký oblíbený producent nebo byla sestavou hrajících DJů naprosto dokonalá podle vás?
1: Za mě to bylo všechno jako dokonalý, nevím, jestli někdo chyběl, to teď jako fakt někdo z toho Futures na toho VG, které mám rád, někdo tam určitě nebyl, ale teď si nespomenu, kdo přesně, ale bylo to jenom díky tomu, protože oni vlastně druhý den trošku zkrouhli, mělo se začínat, myslím, kolem 12. hodiny, nakonec se začalo až kolem 4. hodiny, myslím.
0: Jo, vím, že tam byly nějaké problémy s vedrem, takže
1: vedro bylo, no.
0: Některé festivaly ve stejných termínech dokonce rušily, takže no. V tom to Luminosity jako mělo ještě kliku, že vlastně tím, že je na pobřeží, takže se ho to až tak netýkalo, jenom tam byly takové mírné úpravy toho programu. Dobře, takže další dotaz. Jak jsme řekli, že vlastně festival probíhá na mořském pobřeží pouhých pár desítek metrů od vln, takže zažili jste v tomto unikátním prostředí nějaký magický moment, čili při západu nebo východu slunce, něco romantického?
1: Zažili, to asi nechám tobě tu odpověď, ty jsi zažila asi ten nejkrásnější moment, že?
2: Jo, to se těžko popisuje, to člověk musí zažít a málo kdy uvidíte stage před sebou, za ní to moře, ten západ slunce, je to nádhera, jako...
1: A toho racka nad hlavou, že jo?
2: Jo, pofukuje vítr, takže ve vlasech vítr, kolem všichni přátelé kolem, všichni jsou kamaráčtí, nikdo tam si škaredě netvářil, usměvavý, moc pěkná.
1: Svoboda, že?
0: Vidíš, další slovo, které se tady objevilo, jak jsem se ptal na ty tři termíny, které by charakterizovaly tenhle ten festival, tak máme další, svoboda. Ano, rozumím. Tak... A jak na vás letos působila zvuková a světelná složka jednotlivých stagí? Já vím, že jste říkali, že jste byli prvně, ale možná třeba jste měli informace nebo jste koukali na některé dřívější ročníky na videu. Takže co vy k tomu letošnímu ročníku?
1: Dříve jsem se díval vždycky online. Vždycky na YouTube měli vlastně nějaký ten, no ne zaznám, ale přímo liveku jako naživo. Letos poprvé mě to velmi mile překvapilo, protože minulý rok byla menší stage, teď byla vlastně fakt jako obří a celkově všechny ty stage byly vymazleny, fakt jako úplně luxusní a navíc všechny byly otočené směrem vlastně na západ slunce na moře, takže to mě na tom bavilo asi nejvíc. Jediné, co mě třeba jako vadilo, tak mezi stagema, no, že prostě byl se tam ten zvuk, ale člověk udělal pár kroků doleva nebo pár kroků doprava a bylo vyřešeno, takže za mě tak.
2: Já jsem byla spokojená moc, tak jak říká Honzi, tím, že on mě vlastně k tomu trancu dovedl, tak jsem s ním sledovala ty živé záběry a takové. Nicméně letošní stage předčila veškeré očekávání, protože byla úplně jiná, úplně v jiné stylu a bylo to super. A na konci ohňostroj to dal jenom tu tečku na dortu.
0: tak to je sama chvála. Určitě můžou ti, kteří nezažili, závidět. Dáme opět muziku.

0: Posloucháte Trends Attack jako každou jinou sudou neděli mezi 19. a 21. ve studiu DJ Jakey, jeho přítelkyně Ani, které ve studiu zpovídáme na téma letošního festivalu Luminosity. Další dotaz, který jsem si na vás nachystal. Trendsová komunita na Luminosity je vyhlášena svou přátelskou vřelou atmosférou, to už tady zaznělo, ale jak jste vnímali tuto atmosféru a přátelství mezi lidmi z celého světa vyloženě vy?
1: No už jak člověk vstoupí vlastně na celý ten festival, tak už to cítí už jenom z těch lidí. Jako. Ono se stačí podívat kolem sebe, všichni jsou nadšení, plní energie, nikdo nemá s ničím problém a dokonce i, když to řeknu takhle, v těch posledních hodinách tu Luminosity, kdy už ti lidi jsou unavení, tak si navzájem pomáhají a to se mi strašně moc líbí na tady tomhletom.
2: No, je to pravda, souhlasím. Hlavně super je, že lidé prochází, usmívají se, neviděl jsem tam nikoho být nějak zamračeného, nebo že by tam došlo k nějakým nezhodám, nebo tak, tady toto tam vůbec nebylo, což za mě je úplně nádhera, jak se ty lidi k sobě chovali, bylo to fakt nádherné.
1: No a nejenom vlastně lidi, jako kompletně celý personál, všichni od security, od baru, všichni ty brďo úplně... Kohokoliv jsem přišel s prosbou za někým, hned mi vyhověl, hned pomohl, za mě super, úplně úžasný.
0: Já musím samozřejmě říci, že takhle nějak probíhá téměř každý trendový event, který jsem zažil bezpočet, ať už jsou to venkovní či vnitřní klubové, ta pohoda je tam vždycky neskutečně cítit i já si to neskutečně užívám z pohledu DJ, když koukám na ty lidi, jak se říká, zhora. No a ještě jeden takový navazující dotaz. Podařilo se vám navázat nějaké nové kontakty s lidmi z jiných koutů světa, když už teda jste byli, měli tu příležitost?
1: Určitě. Máme pár kontaktů, ty brdosna z celého světa na lidi, že? Dokonce jsme potkali i lidi, které jsme vlastně neviděli třeba 2-3 roky a viděli jsme je na nějakém eventu někde v zahraničí.
2: Takže Brazilce.
1: Brazilce třeba, naši. No, jasně. Nebo našeho Scotta a podobně. Takže super. A další věc je, člověk tam potká hodně těch DJů známých, no. Oni vlastně, někteří tam zůstávají i po dohraní svých setů a stanou se normálními lidmi, takže jsou mezi námi, tančí s náma, povídáme si, pijeme pivko a užíváme si to společný trend. No.
0: Jasně. A vy jste naznačovali, že uvažujete opět zavítat na tuhletu akci. A samozřejmě, že ten dotaz se vyloženě nabízí, jestli už jste na 100% rozhodnutí, že za rok fičíte znovu na velkolepé 20. výročí tohoto festivalu. Samozřejmě Luminosity Event chystá jako celotýdenní oslavu tohleto 20. výročí, bude to v termínu 21. až 27. června, takže jak to vidíte vy?
2: Jedem, to je jasný.
1: 100% je malé číslo, 1000%.
0: Tak to zní jako perfektně. No a samozřejmě, protože to je tak trošku smysl toho rozhovoru, aby nejenom lidé, kteří ještě tenhle ten festival nezažili na vlastní kůži, ale aby případně nejenom slyšeli, jak to zhruba probíhá, ale i nějaké dobré rady. Co byste teda doporučili lidem, kteří nad návštěvou tohoto přímořského svátku Trends Music nad tím teprve váhají, přemýšlí? Co vy na to?
1: Já bych jim doporučil, ať moc nepřemýšlí nad tím a určitě ať jedou, ať tohle zkusí, protože tohle si fakt minimálně každý trendsař musí zažít, aspoň minimálně jedenkrát za život. A asi takovou radu bych dal ubytko, no, ať si čím dřív člověk najde ubytování, tím to má levnější, no, ať pak někde nedojíždí třeba z Amstru a podobně někde daleko, ale to ubytka je tam dost, všude kolem. A jsou to chaty, hotely, všechno, že? Takže jo.
0: Tak, čili já, když to zhodnotím, tak cítím z vás neskutečnou spokojenost, že vám to za ty kilometry, za ty tisíce kilometrů stálo.
2: My jsme měli štěstí i to, že nám vyšlo sluníčko, takže my jsme měli počasí úplně nádherné.
0: No, a... ono toho sluníčka v tu chvíli bylo až trochu moc, ale přece jenom u moře.
2: Díky
0: u moře
2: tomu, že bylo možnost osvěžení, tak to byla pecka.
0: Paráda. Tak to byla skvělá tečka, díky vám za zajímavé povídání. A když už máme ve studiu DJ Jackie může nám brnknout svůj Luminosity set, který si nachystal. Takže hrň se za mixážní pult.
1: Ahoj to zatím.
2: Ahoj.

0: Dnešní báječný DJ Jakey, jeho speciální Luminosity set. Díky moc, chlape. Věřím, že se set všem našim posluchačům líbil a že přispěl k jejich pohodě dnešního večera.
1: Děkuji moc za pozvání, bylo to super.
2: This is Fresh Radio.

0: A milí posluchači, my už fičíme do dnešního finále, dostáváme se k rubrice Kdo vám kde zahraje, neboli připravované trends eventy, na kterých budou třeba hrát i vaši oblíbenci. Dnes toho ještě úplně mnoho nemáme, je vidět, že letní eventy pomalu končí a kluby teprve začínají startovat další sezonu, ale přece jenom se něco našlo. Například poblíž německého města Aldena probíhá od středy 26. do pondělí 31. srpna Indian Spirit Festival s podtitulem Love, Dance and Trance. Další akce bude v pátek 28. srpna. To pořádá v Bratislavě slovenský promotým Irgasmic na palubě lodi Harmonia 5-hodinovou party plavbu po Dunaji, v rámci které zahraje svůj exkluzivní 3-hodinový set trancová britská ikona Craig Conley. Ostatně tahle ta akce bude dále gradovat v úžasné afterparty v bratislavském klubu Aldea, kde zahrají slovenský DJ Danio a taky repreč z českých klubů, tady Jochen Gerrit a Chris Cage. Dále se dostáváme na pátek 28. srpna, kdy můžete zavítat přímo na náš event Tietek do ostravského klubu Ačko. Zahrají vám nejenom dnešní host Jakey, zahraju tam i já, to znamená Peter Polrota, zahraje Pietro Bell a z Prahy za námi tentokrát dorazí Dennis Besney. Od pátku 4. září probíhá u Hlučínského jezera tradiční třídenní akce Hlučínský krmáš. Jeho součástí bude i naše letní edice eventu Tietek, takže v neděli 6. září vám své umění za mixážním pultem předvedou opět DJ Jakey, opět moje maličkost, to znamená Peter Polrota, DJka Daša Tchyr a taky přijede za námi zahrát slovenský DJ Stony. No a pokud máte rádi Paula van Dijka stejně jako já, můžete jeho set zažít v sobotu 4. září v Polské Wrocławi, kde mu bude dělat kvalitní support parta DJů, jako je Solarstone, Cold Blue, Rafus a taky Nitrous Oxide, jehož track si zrovna hrajeme.
1: Ahoj, tady Nitrous Oxide. Zdravím všechny posluchače Trans Attack a Fresh Radia.

Další okamžiky jsou určeny pro všechny soutěživě založené posluchače našeho pořadu Trends Attack. Než se ale dostaneme ke dnešní soutěžní otázce, tak ještě rekapitulace té minulé. Ptali jsme se vás, který DJ hrající styl trance byste rádi slyšeli na příštím ročníku festivalu Beats for Love. Z desítek došlých jmen je jasné, že vaše fantazie rozhodně vám nechybí a že kdyby bylo na vás, tak ty se příští rok hrál trance na většině stagí. My se to samozřejmě budeme snažit vyřídit hudebnímu řediteli festivalu, ale asi to až tak moc neklapne. Jedna samozřejmě trošku mrzí, že mezi vašimi favority, o které jste si psali, se neobjevilo bohužel ani jediné jméno českého DJ, jako kdyby vám tuzemští DJové a DJky neuměli zahrát a pobavit vás, no to snad určitě ne. Ale dost o tom, z veškerých došlých mailů jsme vylosovali jednoho vítěze a tím je Martin Sroka z Pardubic. Slíbené tričko už je na cestě tímto směrem. A jak tedy, milí posluchači, zní soutěžní otázka pro tento týden? Takže kterému českému producentskému duu vychází 4. září na labelu Darena Portra nový trancový track s názvem Century? Ještě jednou, kterému českému producentskému duu vychází 4. září na labelu Darena Portra nový trancový track s názvem Century? Dneska jsme si ho hráli, takže by to zas tak velký problém pro vás být neměl. Vaše odpovědi samozřejmě pište na mail trends@seznam.cz. Jednu správnou odpověď opět vylosujeme a vítěz od nás získá za odměnu tričko s jedinečným trancovým designem, které mimochodem jinde než u nás neseženete. Jméno šťastného vítěze naší dnešní soutěžní otázky pochopitelně oznámíme v příští relaci za 14 dní.

Čas dnešní dvouhodinovky Trans Attack je minulostí, snad jste si to užili skvěle každou minutu relace a opět připomínáme, že vaše dotazy či návrhy na další témata, které bychom mohli probrat s našimi hosty, můžete psát na transjefresh@seznam.cz. V tuto chvíli se s vámi všemi loučí od mixážního pultu váš dnešní průvodce Peter Paul Rota. Rovněž poděkuji našim dnešním hostům, kteří už sice odjeli, každopádně jejich vystoupení bylo nadmíru skvělé a jenom připomínám příští vysílání v neděli 6. září nebo ještě lépe naživo na některém z našich již avizovaných trancových eventů. Mějte se krásně a držte vlnu Rádia Fresh.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
7: Jestli si myslíš, že grilování znamená 2 klobásy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
8: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
9: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brainmarket.
10: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
11: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
12: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
13: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
14: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
15: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
16: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

Posloucháš Radar na Fresh Radio. Radar, zachytíme vše ze světa rapu. Yeah, yeah.

0: Radar. Dobrý, příjemný večer. Je tady 9. hodina, nebo už po 9. hodině něco málo. Což znamená, že to začíná opět Radar na Fresh Radio.
1: Dobrý večer, 2 psychopati ve studiu, hlavku tady až zmit, jsme tady.
0: Jsme úplně utržení ze řetězu, úplně šílení.
1: Blázni.
0: Nikdy nevíte, co uděláme.
1: Můžeme říct třeba zprosté slovo, když budeme chtít.

0: kdykoliv, ale neřekneme to.
1: Ano, no.
0: Protože mám...
1: Ne,
0: protože jsem nechce.
1: Pro radu, pro rozhlasové vysílání to je jenom vtip, jo, nebudem mluvit prostě.
0: Ano, ano. Ne, že bychom nemohli,
1: ale prostě...
0: Ale nechce, protože se nám nechce, no, ne, nemluvíme se prostě.
1: No, no, jsme mohli, tak nemohli, no. A každopádně máme pro vás spoustu novinek, teď to bylo docela dramatické v rapovém světě.
0: To je pravda.
1: Hlavně díky hip-hop campu, díky... Sergejovi B, který se rozhodl, že prostě už bude všechno úplně jedno, podle mě. A máme i taky nějaké radostné zprávy, na které se podíváme, nějakou novou hudbu, takže zase to bude nabité. Bylo to, já vám udělám i takové recenze, protože jsem minulý víkend byl v Trenčíně na Grape Festivalu, kde bylo hodně rapových umělců, takže hodně takových, které jsem chtěl vidět, měl jsem to na bucket listu, takže vám poreferuju o tom, co bylo dobré, co bylo horší a tak dále.
0: Jo, jo, uděláme si takový velkoformátový rozhovor na 3 hodiny.
1: Jo, jo.
0: Takže dneska budeme vysílat až do 2 do rána a jenom 2 hodiny z toho bude prostě.
1: Ano, no. Řeknu vám i, co jsem jedl na festivalu, jaké byly ceny na stáncích.
0: A ty jsi totiž spal i ve stanu.
1: Ano, spal jsem ve stanu.
0: Takže taky můžeš říct nějaké bližší info.
1: Jo, reálně mě boleli z toho záda méně, než z mojí postele.
0: Nepředbíhej. No, je to jenom takové preview, ať se lidi navnádí. Ale nepředbíhej, musí si počkat. A ani neví, teďka ani neví, v jakém vstupu mi to budeme říkat, jestli to budeme říkat třeba za 10 minut, nebo za půl hodiny, nebo za hodinu a půl.
1: Nebo za 2 dny?
0: No to už ne. Dobře. Si musíte počkat.
1: No, budeme vás udržovat v napětí. Bude to, jestli rádi posloucháte True Crime podcasty, tak dneska místo toho poslouchejte nás, protože to napětí bude v tom vzduchu cítit. Jo, je to vážně napětí, nejsou cítím, to fazole, co jsem měl na oběd.
0: Já cítím zatím jenom sebe, protože jsem spal v bytě, kde nemám nic.
1: Skvěle. Takže myslím, že asi už bychom mohli začít nějakou hudbou. Red Z, Zdeněk Veselý má novou píseň, jmenuje se Cadillac Season, tak si můžeme dát jako první track.
0: Příjemný poslech z Mayradar.

0: v radaru na Fresh Radio. Tohle byla taková francouzsko-česká spolupráce Foster 162 s Nick Tandem Suicide Collective.
1: Mm-hmm, no.
0: Což je spolupráce taková možná nečekaná, ale zdaleka ne tak nečekaná spolupráce jako ta, na kterou se podíváme teď. A kdybyste mi ještě před týdnem řekli, že něco takového vznikne, tak bych řekl, že si ze mě utahujete.
1: No, jako je to opravdu šílené. A no zase takhle, když jsem se to dozvěděl, že to bude, ta píseň, tak vlastně jsem se tak hodně jako nedivil, spíš jsem byl zvědavý,
0: jak to bude
1: co z toho vyplyne, jak to bude vypadat. A my se o tom teďka asi pobavíme. No?
0: Je to tak, no, nebudeme chodit kolem horké kaše dále. Jedná se o takovou ostravskou spolupráci Sergeje Barakudy. Uh-huh. Začnu tím, koho byste asi čekali, že zahrajeme. A Sergej se objevil jako host na novém tracku od kapely Krištof. Uh-huh. Což, já nevím, já jsem, jak jsem to četl, tak jsem si nejdřív říkal, jestli jako vidím správně, nebo...
1: Jestli
0: to není nějaká sranda nebo něco, ale reálně to vzniklo, reálně to vyšlo. Jmenuje se to Movie Stars. Uh-huh. No a já nevím, já jsem si to poslechl asi dvakrát a nevím, no. Nechápu, proč to Sergej udělal a tím to asi skrnu.
1: Jako, já jsem si dlouho představoval, že by něco takového mohlo vzniknout, vždycky takové ty jako klasické kapely z rapery. Uh-huh. A je pravda, že spoustu lidí, jako teďka, kteří jsou úspěšní, tak poprvé udělali něco, co ostatní jako odsuzovali, nechápali, ale nakonec vlastně z nich se stali jako úspěšní lidi. A tady to je třeba takový jako první krok, třeba Sergej byl takový jako průkopník v tomhle, že tímhle jako kdyby odšpuntoval a začátek třeba spoluprací jo, třeba Izomandia se s Lucí Bílou.
0: No, jako reálně, když teď o tom mluvíš, já si můžu představit, proč je Lucie Bílá kdysi hrála, byla více rocková, že hrála v Arakainu, a kdyby udělali jako nějaký rockový song, takový tvrdší a do toho by repoval Izo, ono by to nemuselo být úplně nejhorší.
1: Já jsem pro takové experimentování, mi to vůbec nevadí, spousta těch reperů má totiž i ti posluchači toho rapu, tak si myslím, že mají nějaké takové jako ego a když ten jejich oblíbený rapper udělá něco takového, tak to jako těžce koušou, ale mi to jako fakt nevadí.
0: Jako reálně, já si to prostě, takhle, mi to nevadí, že to vzniklo, nebo prostě existuje to, tak si to prostě, bych si to nepustil, když mě to nebaví, ale jako čekal jsem, co to z toho vznikne. Říkal jsem si, třeba to udělají tak, že to bude znít nějak zajímavě, nějak dobře. Za mě to prostě nezní dobře, víš co, že tohle, jako každý umělec musí někdy vystoupit ze své komfortní zóny, zkusit něco, co by normálně neudělal, takže z tohle pohledu to chápu. Zároveň tohle beru, jako že je to takový, že ne každý experiment musí vyjít a tenhle podle mě zase úplně nevyšel.
1: Jako dozvíme se časem. No, nedivil bych, já bych se nedivil.
0: Jako úspěch to možná být bude, ale
1: kdyby se to drželo dlouho, třeba v top 50, protože já jsem to poslouchal po druhé nebo po třetí a už jsem si říkal, že to není úplně špatné, jo, takže si myslím, že a když se mi tohle děje, tak to většinou má potenciál toho, že to může být třeba jako slušnější.
0: No, za druhé, ono to není úplně poprvé, což Krištof spolupracoval s nějakým rapperem. Už nějak před 20 lety, to si živě pamatuju, měli track, na kterém byl Marpo. A potom měli ještě track s Lipem, takže Sergej se přidává...
1: Marpo, Lipo a skoro, že se Sergej jmenuje třeba Sergpo. No. Přitom jako Sergej vlastně se smál Lipovi, že?
0: No.
1: Jako, že říkal, proč ti lidi z toho Liberce se furt něco ptají v těch trecích. No.
0: A jako ona, ta Sergejová část, tam není zase nějak vyloženě úplně hrozná.
1: Není, no.
0: Jenom on tam je tak 20 vteřin, mi připadá, že to je jenom takový štěk.
1: Ono ale... jako celý track má přes 4 minuty.
0: No, což je... dokonce má skoro 5 minut.
1: No,
0: což je docela šílené. Takže možná jste nečekali, že někdy v radaru zazní Krištof. My taky
1: to
0: ne.
1: Nikdo nečekal, ne.
0: Ale taková je doba. To teď máme, takže tady jsou Krištof a Sergej a posuďte sami, jak to zní. Jakoby se líbí ten saxofon na začátku, není špatný, ale pak už to jde docela z kopce.
1: Tak příjemný poslech vám přejeme.

0: radaru na Fresh Radio, tohle byl Central C, jeho nový track The Team, a po dlouhé době mě něco od něj celkem baví, protože to, mě to díky beatu takový UKG a celkem mu to sedne.
1: Víš, co bych chtěl být jednou? No.
2: Movie star.
0: Tak Staráše se tady v přímém přenosu pomalu stává fanoušek Krištof. Už se tady díval na mobilu na lístky na Krištofka.
1: Je to ještě?
0: Já nevím, ale...
1: To se musím podívat hned. Já tam padu, že bude Sergej.
0: No, uvidíme, jestli se Krištof Kemp pořád koná, ale jeden festival, který se určitě konat jen tak nebude.
1: A cože taky kemp?
0: Ano, je to taky kemp a je to hip-hop kemp, který se měl velkou lépě vrátit po 6leté pauze.
1: Ano.
0: A nakonec, vlastně v den konání, nebo den předem, teď nevím, je prostě pár hodin předtím, než se měli otevřít brány, kdy už lidé byli v tom kempu, ubytování, asi 500 lidí, tak se řekl, tak organizátor oznámil, že to prostě nebude, že to nezvládli a že to nebude.
1: No, je to šílené, ono vždycky ten festival byl vlastně v Hradci Králové, v roce 2019 už to zkomíralo, už tam bylo méně lidí a méně lidí, takže další roky a byl i covid vlastně, takže se to nekonalo. No, a teďka mělo přijít jako obnovení vlastně toho celého hip-hop kempu. No.
0: A co se týče hlavních zahraničních hvězd, tak tam byly docela silné obsazení, protože byli to představitelé takového toho moderního boom-bapu, že to nebylo jako někdo úplně mimo 40 let před. Takže měl tam být The Alchemist, Conway the Machine, kteří už oba byli v tu dobu, kdy byl festival zrušený v Praze. A ještě tam měl být Freddie Gibbs, který snad ještě stihl zrušit svou cestu. A vypadalo to tak, že ty výmluvy tam byly asi dvě, že se prodalo málo lístků, že pršelo. Nevím, co tam ještě bylo. Bylo to takové jako jasně napsané přes chat GPT a plné výmluv. A vypadá to, nejvíc mě tam dostala věta, že veškeré peníze ze vstupenek jsme investovali do festivalu, takže prosím, nechte si je na další ročník. Ano. Což je zjednodušení, nic nedostanete, jděte do hajzlu.
1: Já jsem četl i vyjádření, kde vlastně bylo, nebo přepis jako v rozhovoru, kde říkal, že ty peníze prostě nemá.
0: No.
1: Tak jako, že to lidi nedostanou zpátky. No.
0: A ono je to možná záměrně, protože kdyby vraceli lístky, tak je to zrušená akce, prostě jako nevím, je to nějak prostě z legislativní důvodu, protože když bude pořád odkládat ty lístky, jakože budou pořád platné, tak potom může jít do insolvence. A četl jsem teorie, že tohle je plán toho organizátora hip-hop campu.
1: No, to je možné. Já jsem zrovna nedávno slyšel podobnou story o jednom slovenském festivalu, kde vlastně každý rok to pořádá někdo jiný, jako kdyby, a každý rok vlastně ta firma, která to zrovna pořádá, to potom nějak vyhlásí bankrot a tak podobně a nemusí odvádět potom nějaké poplatky, které by jinak odváděli.
0: To je jako
1: šílený
0: biznis.
1: Což je jako zajímavé. Každopádně tady se píše, že Hip Hop Camp prodal jenom 2200 lístků.
0: Čekali 6000, myslím.
1: No. Což jako chápu, ale jako já jsem viděl i videa z toho areálu, což bylo den předem a tam nebylo jako vůbec nic.
0: Tam byla jenom taková ta základní
1: tam
0: kostra.
1: Tam ty záchody a to sociální zázemí, tak to vypadalo absolutně otřesně. To vypadalo jak nějaký skvot poro rozpadlý. A nebylo tam vůbec nic, takže to vypadalo, jak kdyby už jako počítali s tím, že to ani nebude.
0: No, já si myslím, že to byl možná celou dobu plán. Že
1: a co tím jako získali?
0: Nevím. Možná je to nějaké prostě schéma, nějakého skému. Těžko říct. Každopádně je to tak. Sice spříbá být hip-hopkem příští rok, ale za prvé moc v to nevěřím, za druhé i kdyby byl, tak nevěřím, že tam někdo bude chtít jít.
1: No, i ta lokalita byla zvláštní, že byla vlastně Plzeň, je,
0: ale
1: někde v Plzně. Jakože jo, lidi z Prahy tam dojedou, ale zase třeba lidi takhle jako z Ostravy, co by tam měli, nebo...
0: Ale o to víc to muselo ty lidi naštvat, co už tam byli. No. Dojeli do Plzně, někteří byli i z Holandska, třeba ze zahraničí, přijeli na Freddieho Gibbse a podobně. A až tam se dozvěděli, nic není. Takže, jo, jako ono by to pořád nebyla taková z mé strany, nebo z mého pohledu sviňárna, kdyby to oznámil třeba aspoň týden předem.
1: Právě, jako den předem, nebo vlastně v ten den samý, ohlásit prostě, že to nakonec teda nebude. To je úplně jako je to, neskutečné. Je to, to nechápu prostě. Už to museli už vědět, že to prostě nedají. Museli to vědět už tři, minimálně ty tři dny předem, čtyři už museli
0: ale
1: vědět.
0: Ale pořád psali prostě příspěvky, že se staví areál, že to bude nakopané.
1: Přitom, když jsem viděl ty videa z těch areálů, to se fakt podívejte, běhá to po netu.
0: To vypadalo katastrofálně.
1: Tak
0: jako,
1: tam jako nebylo nic.
0: Vesnická dny obce u nás ve Velké Polomy měli lepší, lépe udanou stage, než byla tam.
1: Jako,
0: takže
1: jako rozhodně. A hlavně jako to zázemí, ty záchody, sprchy, to vypadalo jak v Pripjati, jak někde, tyjo.
0: Co se mi ale líbilo, bylo to, že když už byli The Alchemist a Conway the Machine v Praze, tak pražští organizátoři, myslím, že u Alchemista to byla Idea a u Conway někdo jiný, tak se toho hned chopili, narychlo dokázali zařídit prostory a udělali show, aby aspoň vystoupili a vypadalo to fajn, že to byly takové intimnější show, menší a dokázali aspoň díky tomu, že byli, že se našli nějací schopní lidé, tak už z takové hloupé situace dokázali vytěžit aspoň něco, že ti interpreti, kteří tu letěli, kdo ví odkud, tak nemuseli z toho mít zase tak, aspoň tak špatný pocit, protože neletěli tu úplně zbytečně.
1: Jo, no, aspoň něco. Ale je to hrozné, no, i vůči těm interpretům a
0: jo, a vím si, kolik lidí tam bylo zabukovaných, že i z české scény, slovenské, a bylo jim to zrušeno, takže
1: zvláštní, jakože no, co se dá dělat, prostě je to tak, ten pán to úplně nevychytal, protože samozřejmě ale teď už mu na akci jako podle mě nikdo nepřijde.
0: Ale on podle mě, jestli bude nějak tahat za nitky, on to totiž už nebyl prý první festival, u kterého se to stalo, ale že tehdy jako to bylo díky covidu, prostě další ročník nebyl, takže to asi z toho nějak vyklouznul, takže uvidíme, no. Jako já si myslím, že pro Hip Hop Camp to byla taková poslední hřebíček do rakve a možná to bude zkoušet s nějakým jiným názvem.
1: Jako ale to už nechceš ani podpořit, jo? No, prostě, kdybys tam chtěl jít.
0: A víš co, byla to taková legendární akce, která tu byla od roku 2003, tuším. A teď to její jméno bylo navždycky pošpiněné tímhle. Jako
1: mohli se rozloučit hezky, že lidi by na to vzpomínali jako dobře. A takhle prostě to má takovou, jako taky ten odkaz prostě pošpiněný, no. Což je škoda.
0: No, každopádně uvidíme, jak to bude dál, jako moc tě nepočítáme. Podíváme se za chvíli i na festival, který se konal, na kterém jsem i byl. Povyprávím vám o tom trošku více, protože tam bylo hodně repových vystoupení. A dáme si i jeden starší track, který jsem tam měl štěstí slyšet rovnou dvakrát. Jednou od Porsche Boje, jednou od Simi Living Life, kteří oba na tom tracku jsou. A jmenuje se to Ty. A je to track, který jsme kdysi hodně často hrávali na streamech.
1: Jo, to si dokážu.
0: Ale živě fungoval skvěle.
1: Zmerada.

0: V radaru na Fresh Radio trošku starší track Včera mi zhorel dom od Saula. A tím se dostáváme k mému reportu, protože...
1: Report jako rapový vlastně report.
0: Ano, kdybyste to napsali s A, tak to by bylo taková slovní hříčka. Protože minulý víkend se na trenčínském letisku, nebo já nevím, jak se to řekne slovensky.
2: Letisku, no.
0: Lotnisku, to je polsky. Tak se uskutečnil Grape Festival, na kterou jsem se zúčastnil poprvé. A bylo tam i hodně rapových interpretů, hodně z nich jsem stihnul, takže...
2: Takže já se tě budu ptát,
0: ano,
2: jo,
0: se mě.
2: Ať to prostě má nějakou hlavu.
0: Jak jsem jak Kasanova Bulhar, natáčím rozhovor sám ze sebou, ptej se.
2: Jo, jak, ať to má hlavu a patu, takže jak tam, kde to vlastně je?
0: V Trenčíně, to jsem říkal.
2: To jsi říkal, dobře, tak to jsem neposlouchal. A jak jsi tam jel?
0: Vlakem.
2: Jak to bylo?
0: Dvě a půl hodiny s přestupem někde na Slovensku. Kde jsem to přestupoval? V Košicích, ne? To by bylo trošku mimo. V Žilině, ano.
2: Takže dvě a půl hodiny vlastně jedete na festival.
0: A pak tam ještě byla cesta autobusem, takovým kivadlovým, co jezdil na ten kemp, která trvala asi 10 minut, nebo 15, ale čekali jsme 40 minut, než se ten autobus dostatečně naplnil, aby řidič vyjel.
2: Aha, dobře, to je dobré vědět, no. To jsou dobré informace. Jak vypadal ten kemp?
0: Mimochodem, stál ten autobus asi o 2 eura méně, než kdyby jsme jeli Boltem, takže nevyplatí se to příště.
2: Ano, takže můžete vzít Bolta. Jak vypadal ten kemp, jak jste dojeli? Tak...
0: Normálně byla to prostě velká plocha, která byla vyhrazená pro stany.
2: Aha. Takže to bylo na letišti vlastně.
0: Ano, byly tam dva kempy, nebo dvě části oddělené. My jsme byli v té, kde nebyla sprcha.
2: Ty chudé.
0: To si mohl do jakékoliv, to je úplně jedno, my jsme to jenom nevěděli.
2: Jo,
0: a sprchy byly v té větší části na druhé straně, ale bylo to fajn, co se mi třeba líbí, já jsem nikdy nebyl takhle jako na festivalu, kde bych i spal, protože beatsy jsou vždycky prostě kousek od domu. A že jsem ráno vstal, že ten areál už byl otevřený, mohl si tam zajít na snídani, byl tam Pokémon quiz, který jsem vyhrál mimochodem, jo, pak si zašel do té sprchy, pak tam byly různé takové kulturní věci, zábava a třeba už v poledne, v sobotu začínaly první koncerty, takže už si mohl potom obědě začít na něco zajít. Takže jako bylo takové, že si bydl vlastně v takovém městečku a to byla taková atmosféra, kterou jsem ještě na festivalu nezažil, i když prostě pro lidi, co na ně jezdí do dálky častěji, tak asi je to běžnější. Takže tohle jsem si třeba hodně užil.
2: Uh-huh. A to jsou i beatsy, jsou takhle otevřené ráno?
0: Myslím, že ne, že tam se to otvírá ve 4, že tam to není jako, že takhle celý den.
2: Dobré, to zní jako takově, tak domovský, jako takový fakt prostě
0: bylo to
2: takový tábor.
0: Bylo to příjemné, no, hodně věcí bylo ráno zavřených ještě, ale už tam právě byla ta, kde byly ty kvízy, byla tam i takový obrovský dlouhý stůl postavený, kde byla společná snídaně, že tam nějak rozdávali i bagety zdarma. To se mi líbilo, že tam bylo hodně věcí, co si mohl dostat zdarma. U sprch rozdávali sprcháče, rozdávali tam suchý šampon.
2: Rozdávali ty sprcháče přímo v té sprše.
0: Jo, tam prostě ta paní lezla, potřebujete. Ne, bylo to ve frontě. Dostal si oplatku zdarma, byl tam na to automat, že si spíš...
2: Hostie.
0: Ne, já nemůžu říct tu značku, taková slovenská, co se jmenuje podle hor.
2: Aha.
0: A měl si prostě QR kód na svém pásku a ten, když si spípnul na tom automatu, tak si ji dostal, takže to bylo taky fajn. Takže jako tam bylo takové to zázemí, bylo moc super a to se mi líbilo.
2: A spaní ve stanu?
0: Jako dal se to přežít, nebylo to nejkomfortnější spaní, co jsem zažil, ale na ty dvě noci se to dalo zvládnout.
2: A do kolika hodin se hraje?
0: Některé stage končily ve 2, některé ve 4, dramová končila ve 4 a byla tam i...
2: Zvláštní, že vždycky ty dramové jsou nejde,
0: ale byla tam ještě stage, kde se hrálo techno, v pátek takové pomalé, takže to jsem tam moc nebyl, potom rychlejší v sobotu a ta jela až do 6 jako jediná a byla hned vedle našeho stanu, takže jak jsem to potom poslouchal ještě před spaním.
2: Ty jste se nevybrali moc vhodně to místo, jak kdyby.
0: Bylo to takové trošku... Jako ono to tam bylo slyšet všude, ale my jsme byli zrovna u té stage, co dělala nejdéle, no. Uh-huh. Byly tam i kolotoče, co je třeba zajímavé, a nejenom jeden, ale třeba asi 6.
2: Jaké kolotoče?
0: Bylo tam ruské kolo, labutě, řetiskač, takový vysoký, a ještě autodrom tam byl a ještě nějaká takový, jak je, nebo to twister, to jsem byl potom naším nadšeným kamarádem kolotočářem upozorněn, že to není twister, ale takový ten kolotoč, jak se točí dokola, ale ještě do boku, já nevím, jak se to jmenuje, prostě taková ta větší atrakce, kde už chodí ty větší
2: Ty větší děti.
0: Ano.
2: Dobrá.
0: Nebyl jsem na žádném, ale...
2: Jo, jo, jo. Ty jsi tam vlastně byl i kvůli těm koncertům.
0: Ale to se asi pobavíme až potom.
2: Ano, protože bylo to delší, jsme čekali, no. Takže...
0: Jeden z koncertů, který jsem viděl, tak byl třeba i Loud One. Tenhle jsem tedy slyšel živě.
2: Tak jo, jsme Radar.

0: Radar.
1: Radar Fresh Radio, tohle byli Berlin Manson a Fulcrum, tedy nazvaný Hotel Kiev.
2: Hotel jako Kiev, no.
1: Ano, a taky jedni z vystupujících, kteří se objevili na Grape Festivalu v letošním roce.
2: Ano, a to právě problém, protože Patrik byl jeden z účastníků festivalu Grape, který byl v Trenčíně. A probereme, v minulém vstupu jsme probírali vlastně takové organizační věci, jak to fungovalo a tak podobně. K tomu vstupu si probereme první den a hudebníky a vystupující, takže koho jsi viděl první, vem to asi chronologicky.
1: Ano, jako jak první, první ve 4 odpoledne začínala britská rocková kapela Leap, bylo to celkem fajn, na to, že je neznám. A první rapový koncert byl hned po nich, v 5, a to byl Loud One, tam byla Addict Stage od Nobody Listena.
2: To mě zajímá, jak zní naživo Loud One.
1: No, jako reálně mě to trošku zklamalo, ale myslím si, že to nebyla úplně jeho vina, protože asi tím, že to byl první koncert na té stage dne, tak neměli úplně vyladěný zvuk. Byl tam úplně přebuzené basy, takže Louds nebyl vlastně skoro vůbec slyšet. Až potom ke konci se to trošku vylepšilo, že už to trošku srovnali. Takže ten koncert jsem si úplně moc neužil. Bylo to takové trošku na začátek zvláštní.
2: To je škoda, no. To by mě právě zajímalo, jak by rapoval, co potom teda?
1: Potom jsem se přesunul na hlavní stage, kde začínal Saul, na kterého jsem se velmi těšil, a tam jsem dostal přesně to, co jsem očekával. To bylo vynikající vystoupení, určitě top 3 celého festivalu. Za prvé Saul naprosto skvěle zpívá živě, dokázal to vyspívat všechno. Měl tu show jako perfektně vychytanou, nebylo to jenom o tom, že přišel a zaspíval to. A měl tam vizualizace, měl speciálně upravenou stage. Na část toho vystoupení tam měl tanečníky, kteří jako měli hodně hodně jakože i komplikovanou choreografii. Potom na další část měl takovou akustickou, takovou romantičtější, kde měl houslistu a pianistu živě. A prostě za mě to bylo, jakože tak má to vystoupení za mě vypadat. Jedině, co by bylo ještě lepší, kdyby vystupoval za tmy, že by to více vyniklo. Ale jinak to bylo perfektní, měl tam narváno, tyvo, možná více než některé hlavní hvězdy na tom, na té stage. A jako chvíle mám malém ukápla slza, bylo to fakt skvělé. A na konci dal vlastně track Někde o vlákoch, to všichni zpívali, prostě jednohlasně. Tam jako z toho byla husí kůže úplně. Takže to bylo další a teď přemýšlím, koho, protože to byl ten první den, koho jsem tam, kdo tam ještě vystupoval. Vím, že hlavní hvězda byla ten den Georgia Smith, od ní máme i teďka nové album, které vyšlo v pátek, jak si hned potom dáme ukázku. Ta byla taky skvělá, bylo to takové pohodové vystoupení, víš to, žádný kotel, žádné mošpity nebo něco takového, protože to mělo, tak byla tam kapela, víš co, ale zpívá naprosto skvěle, jako taky jsem s ní byl celkem unašený z toho vystoupení. A to bylo, myslím, poslední, co jsem ten den viděl, tehdy jsme, protože ten první den jsme šli spát celkem brzo, přemýšlím, jestli jsem ještě někoho dalšího stihnul ten den, ale myslím si, že to bylo všechno, takže, ale jako všechny ty vystoupení byly super, jedině ten Loud One byl takový trošku vinou toho zvuku takový slabší, ale jinak to zní, ten zbytek byl super.
2: To zní dobře, a co jídlo?
1: Jídlo. Měl jsem banh mi bagetu jako první den, ta byla dobrá, ale stála nějakých 13 euro, jako docela drahé. Ono, když to je v těch eurech, tak nad tím moc nepřemýšlíš nad tou cenou, že to někdy stojí více. Jo, přesně, tak jsem to bral. No a potom jsem tak různě, potom jsme našli takový obchod od takové té dovážkové služby, která působí v Česku. A tam to měli levnější, že tak tam jsem si dal třeba jednu proteinovou tyčinku.
2: To byl jako supermarket?
1: No, ale bylo takové malé, oni tam měli postavené jakoby ze balíku sena, tam bylo hodně věcí postavených z balíku sena, což bylo taky zajímavé. Přemýšlím, co jsem tam měl. Byla tam i benzínka, která tam měla svoji zónu. Takže tam dělali
2: tam benzín a ty a seno, to nevím, jestli jde dohromady.
1: Oni neprodávali benzín, ale jak máš vždycky takovou tu jídelní část na té benzínce, kde dělají hot dogy, tak to tam měli, takže jsem měl i hot dog, ten byl fajn.
2: Měli tam vodu do střikovačů?
1: Neměli. Měl jsem žízení, ptal jsem se, ale neměli. A co bylo zajímavé, kdy bylo poznat, že jsme na Slovensku, že se tam dala koupit treska v jogurtu v rohlíku. co jsem neskoušel, neměl jsem odvahu. Hej, to, a bylo to za 5 €.
2: Hej, to je úplně šílený pokrm, co tam jedí, hej, to jako nechápu, že to tam tak fičí.
1: No, jako taky nechápu, že to prostě jeli na festival, pak jsem tam měl nějaký sandwich s pastrami, ten byl taky dobrý. Mm-hmm. A vlastně potom jsem měl druhý den ráno snídani a to už potom se podíváme pak na druhý den. A jo, jídlo tam bylo docela dobrý výběr. Co mi překvapilo, protože třeba na Beats for Love to tak moc není. Bylo tam třeba 10 míst, kde si mohl dát kávu, prostě různé kávárničky.
2: No, to by se tak,
1: takže to jako nevím, jestli třeba na Colorsech nebo jiných festivalech to je běžnější, ale jako já jsem to nikdy na festivalech neviděl. Uh-huh. Takže jsem měl cold brew tonic, espresso tonic a matcha tonic, takže jsem vyzkoušel všechny.
2: Všechny toniky. Zatím, že si usnul teda.
1: Jo, to jsem měl během těch dvou dnů. No a to je asi tak všechno za ten první den. Já jsem si ten první den byl takový spíš úvodní, jako myslím si, že ten druhý byl takový ten hlavnější, ale já jsem byl spokojený a užil jsem si to.
2: Dobrá, děkujeme za report a v příštím vstupu si probereme druhý den.
1: Ano, a teď tady je jeden z tracků z nového alba George Smith, jmenuje se The City.
2: Město. Smeradara.

0: Damiana. A dnes už teď v posledním vstupu probereme ještě druhý a poslední den Grape Festivalu.
1: Ano. Bylo by vtipné, kdyby Marko Damian si prohodil vlastně první písmeno z příjmení a zejména.
0: Že by byl jako Karko? Ne, Danko? Darko? Darko Madian? to je takový jazykolám.
1: Darko Mamián.
0: Mamián, to si mě říká, to si mě hodně zmátlo.
1: No. Ano, ano, protože v předchozích stupech Patrik byl na festivalu Grape, tak si to tady rozebíráme, jaké to bylo, děláme takovou důkladnou studii.
0: Ano.
1: Na důkladnou recenzi a v prvním vstupu jsme si probrali celkově organizaci, spaní a tak podobně. První vstup, teda předchozí vstup byl o tom prvním dni a primárně umělcích. Tento vstup se budeme věnovat druhému dni, takže ano, jaký byl druhý den, chronologicky to vezmu zase od začátku.
0: Ten byl takový napitější, nějak kolem 8 ráno jsem vstal, šel jsem se osprchovat. A potom,
1: jak vypadaly ty sprchy?
0: Prostě takové oddělené ze závěsy, kovová podlaha, tekla strašně pomalu ta voda malým proudem, takže to bylo trošku nadéle.
1: Takže malý tlak ve sprše.
0: Ano, ano, ale dostali jsme ten sprcháč zadarmo a celkově jako fronta ubíhala rychle, druhý den tam dokonce už skoro nebyla, takže jako na festival normálně, kde si zvykli být celou dobu spocený, aspoň já, tak jsem byl rád, že tam aspoň něco je a svůj účel splnila.
1: Takže nebyl jsi naštvaný, že nemůžeš být spocený ten druhý den?
0: Ne, byl jsem spokojený.
1: Co jsi zmil všechno mídlem?
0: Úplně všechno, kromě paty.
1: Dobré.
0: A potom jsem teda si procházel ten areál, to bylo jako fajn, mi se tam líbilo, že tam byly takový ti první probuzení lidé. Někteří se tam dali snídaní, viděl jsem Fobia Kida ve stánku, který už tam chlastal. A právě tam zrovna už bylo 9 ráno, tak tam vyhlašovali ve stánku, kterého jsem zrovna tak posedával, že začíná Pokémon quiz, tak jsem se přihlásil okamžitě. Pak jsem ho vlastně vyhrál, takže jako vyhrál jsem takový balíček Pokémon kartičkovou sadu, která stojí asi 1500 korun, takže to byla docela hodnotná cena, to jsem ani nečekal.
1: A rozbalil
0: jsem? Rozbalil jsem je a jako nejdražší kartička, co jsem tam našel, má cenu okolo 120 korun, což jako není špatné, ale nic extra vzácného jsem tam nenašel, ale jako za mě skvělá cena, nečekal jsem, že tam vůbec něco dostanu. A vlastně až okolo 12, potom jsem se tam ještě nějak poflakoval, dal jsem si snídani, měl jsem párky a s chlébem a s hořčící a s křenem. Tam měl mobilní operátor, takový, co je oranžový, na Slovensku, tak tam měl takový svůj stánek, kde dělali jídlo. A tam jsem si dal právě to matcha tonic, což bylo celkem dobré k tomu, takže taková kombinace na prohnání po ránu. A kolem 12 začínal první vystupující v Addict Stage. To byl Phobia Kid, který přišel v těch 12 a řekl dobrý večer všem. A potom se omluvil, říkal, že 2 dny nespal, takže není úplně ve formě. Což jako bylo na něm vidět, protože to vystoupení nebylo úplně nejkvalitnější. Potom ke konci už tam držel v jedné ruce flašku vodky a chlastal to za toho koncertu. A po asi 35 minutách koncertu, tak potom říkal, že má vyjít nové album za 2 týdny, což byl teď a zatím nevyšlo. A že si pustíme nějaké tracky, takže to už tam jenom stál a nechal DJ a hrát ty tracky z toho nového alba.
1: Abo když to srovnáš tím Saulem,
0: bylo jako nejodfláklejší vystoupení, co tam bylo asi. Jo, to je ten Lauz, který to prostě za to nemohl, že to tak znělo, tak byl jako v tomhle kvalitnější. Takže no, Phobia Kid nebyl úplně ve formě, jako jsem čekal, jako kdy tam nějak spadne nebo něco. Potom jsme viděli první čas nesem hodně byl na té Addict Stage, když mezi tím jsme si dávali jak pauzy, tak pak tam byli Rude Boys Radio, který hráli jako DJ set, takový dance hall, což bylo celkem fajn. Já jsem si vzpomněl, že protože já jsem si myslel, že oni tam byli druhý den, ale byli tam už ten první, tak jsem ještě viděl Porsche Boje s Venem, kteří udělali docela dobrou show, bylo to super a pak právě se tam objevil Saul na konci, který už jako který tam jako dal ještě jejich společný track, který to tam rozbil, zase úplně zastínil přitom, takže to bylo super. A teď přemýšlím, kdo byl další, koho jsme ještě viděli na té stage. Ano, potom tam byl takový stan, tak tam vystupovali Berlin Manson, což bylo taky skvělé vystoupení. takové jakože punkově, rapové. A byl ve stejnou dobu jako Carlo a Hasan, takže to mi zase mrzí, že jsem je neviděl. Ale ten zpěvák z Bernie Mansonu úplně jako tam řekl předem toho vystoupení. A víte, že vystupuje Carlo. Jestli chcete, můžete odejít a jít na něho. Ne? A potom říkal, že ještě dají dva tracky a že všichni půjdou společně na Carla. A já jsem chtěl jít taky, že já jsem potřeboval nutně na záchod, tak jsem jako po tom vystoupení šel. Ale viděl jsem ten dav lidí, že fakt přecházel k té vedlejší z té druhé stage, takže jako asi tam fakt šli. Což si myslím, že mohlo být pro ně dobré překvapení, že stihli asi poslední písničku tam z toho jejich. Takže to bylo super. Potom teď přemýšlím, co tam bylo ještě přes den, ale já jsem potom na chvíli usnul v takové houpací síti, co tam byla. A potom už jak se setmívalo, v Edict Stage jsem se podíval na Izomandiase, který tam jako udělal, měl jakože super show, byl tam jako taková takový prostě kotel, co si umíš představit. A já jsem naposledy Iza viděl nějak před 5 lety, takže hodně tracků, co té doby vyšly, jsem neviděl živě. A ty, co tam zazněly, byly jako hodně dobré. A teď pořád přemýšlím, že se mi to možná splývá, jestli Izomandias byl první nebo druhý den, ale to nevadí. Bylo to super vystoupení, jakože čekal jsem, on říkal potom, že tam bude někdo přijde a dal tam track Coupé a potom Talk to Me, tak jsem čekal, jakože přijde Sara Rikas, ale přišel místo toho Dušan Vlk a dali si track, co jsme hráli minule, Limbo dávali spolu, což bylo jako taky super, že Dušan to tam jako docela naložil, s tím, že on, Dušan Vlk tam potom taky vystupoval, to jsem taky nestihl, bohužel. Takže to bylo taky hodně povedené vystoupení.
1: A chodil
0: vystoupení.
1: Si dostanu třeba během toho festivalu, během toho dne, nebo jenom stát?
0: Šel jsem párkrát, druhý den jsem musel, protože potřeboval jsem nutně na toaletu. A jediná...
1: Slyšel by kadit dostat?
0: Ne. Jediná volná kabinka byla, v tu chvíli byl taková větší kabinka pro vozíčkáře, tak jsem tam prostě šel. Jenže jak jsem si vlastně sundal kraťasy, tak pod...
1: Tak si myslím, že už je vykonal.
0: Ne, to naštěstí ne. Ale byla tam prostě kaluž vody pod tou toaletou.
1: Ano.
0: A ty kraťasy mi jsem celé hodil do toho, takže jsem byl promočené, takže jsem se musel jít převléc. A jinak jsem tam moc nechodil, myslím, že jenom pár věcí, jsem si tam odnes věci, pak jsem přišel pro mikinu, jak se začalo ochladilo. A ten druhý den vlastně jsem potom hodně trávil na Techno Stage, tam bylo takový projekt Hor Berlin, něco jak je Boiler Room, že i točili sety. A myslím si, že tam někde i budu vidět, takže se uvidím, jak jsem se tam strapnil, protože tam byla i taková ta, že můžeš jít za DJ nahoru na stage. A potom na hlavní potom jsem viděl kousky vystoupení Cheta Fakera, což je australský zpěvák, kousek The Wombats kapely, bylo to příjemné, jakože takové, že jsem rád, že jsem objevil něco nového. A na hlavní stage byli Brutalismus 3000, což bylo skvělé. A vlastně jejich zpěvačka má slovenské kořeny, tak se snažila i mluvit slovensky, takže to bylo
1: to nějak
0: fajn.
1: Jako předvést? Jak...
0: Řekla, ona říkala něco, umím slovensky jenom trochu, ale myslím, že stačí. A potom něco jako, že děkujem Trenčín nebo něco takového.
1: Česky, jo.
0: Já neumím slovensky.
1: Takže to aspoň zkus.
0: No, to mi představit, nebudu to dělat. No a já jsem pak zbytek nebyl na té techno stage, takže tam jsem tam jsem si to užil hodně.
1: No, tak dobrá, to jako zní to zajímavé, mi to velmi zaujalo ten grej.
0: Jo, jako já musím doporučit, že je to jako fakt skvělý festival, že tam hlavně od každého žánru něco, že se tam každý svoje najde. Nejsou tam nějací prostě interpreti, že byste tam museli jít, já nevím, na Michala Davina nebo něco takového. Takže jako všechno bylo zajímavé.
1: To a... na mě tak přátelské.
0: Jo, bylo to tam, byla tam taková atmosféra. Tam bylo téma zoo, takže oni lidi tam měli zvířecí motivy nebo různé převleky a tak. A příští rok má být...
1: Ty jsi šel jako co?
0: Já jsem neměl žádný převlek, já jsem na to trošku... Já jsem trošku na to zapomněl, tak jsem šel za Rypouše Sloního, což jsem byl jenom já vlastně. No ale příští rok má být téma středověk, takže jestli chceš žít, už bys měl začít splétat kružkovou zbroj.
1: Středověk? No, tak to je zajímavé, jako co chceš žít jako středověk?
0: Nevím, meč si vezmeš. No nic, my si dáme asi nějakou novou hudbu a za chvíli se podíváme na další novinky ze světa rapu. Je tady takový undergroundový rapper, ale poslední dobou o něm slyším čím dál tím víc. Smoke Dubby a track se jmenuje Shalom.
1: No, tak půjšťaj.

0: Radar Fresh Radio, tohle byl track nazvaný Hudební Zombies od Girl Shades, další takové jméno, o kterém slyším poslední dobou čím dál častěji, zatím jsem neměl úplně možnost si poslechnout více hudby, takže uvidíme, já si myslím, že teďka se zase rodí taková nová generace rapperů, což je dobře, protože ano. Už se tu trošku omílali ty samá jména pořád dokola.
1: Jo, je to tak, no, doufám, že se ještě někdo že se někdo vyloupne, i když jako on se vylupuje pořád někdo.
0: Jo, ale málo kdo udělá nějaký větší prostě humbuk, že o něm je nějak víc slyšet, což si myslím, že teďka právě třeba Levák Bob, kterou jsme si hráli předtím, o něm je slyšet poslední dobou hodně a těch jmen je takhle více, co se kolem toho rojí, takže uvidíme, kdo bude mít takovou tu sílu, že vydrží na té scéně dlouho, ukotví si pevně svoji pozici, podobně jako už má přes 20 let ukotvenou James Cole.
1: Ano, je to tak, ten... No, jako to dosáhneš do jednoho bodu v rámci toho rapu, kdy vlastně už potom se moc nemusíš snažit, což jako spousta rapperů na to hřeší, vlastně dojíždí, že
0: třeba Kasanova Bulhar,
1: no, kdy se dostanou do takového jako záchytného bodu, jak bylo v Milionáři, třeba 300 tisíc posluchačů na Spotify, když to takhle jako vztáhneme na to a potom vlastně už nějaký způsob se tam pořád drží, ty tracky se pořád hrajou dokola, jsou vyplácení vlastně z toho
0: a
1: z těch streamů. A...
0: Někdo třeba dělá různé triky, jak ty čísla poskočit, třeba se přidat na track skupiny, která má hodně posluchačů, jako jsou třeba Krištof.
1: Ano.
0: A teď mi došlo, že to možná byl záměr toho, proč se tam Sergej přidal.
1: Aha, vidíš to. Protože Sergej...
0: Protože Krištof mají 500 tisíc posluchačů. Není zas o tolik víc, než jsem čekal, ale pořád je to víc než Sergej.
1: Sergej totiž jakože s tím jeho posledním albem, tak to vlastně si vůbec nechytlo, že jo. Ono to bylo jako kvalitní, v podstatě to album, on celé to.
0: Ale byl tam jeden velký hit, že? Směj se, teď bylo jako jeden z jeho nejznámějších songů.
1: Ale to už vyšlo jako předem.
0: No, ale nebyl tam nic dalšího. No. Ostrava ještě,
1: jo.
0: Ale nebyl tam žádný novější.
1: Jo. A jsou to tracky, které vyšly jako ještě před tím albem, ale v momentě, kdy to tam, kdy to nějakým způsobem vydal, tak nic jako z toho nevystřelilo a bylo to takové, že to sešlo rychle z mysli, z očí a z uší, takže já si myslím, že možná dělá nějaké takové jako kroky, aby se o něm jako víc vědělo, aby se o něm víc mluvilo.
0: To pravda, protože na podzim má vydat nové album a
1: že možná je to
0: možná
1: jenom taková
0: je to
1: jako
0: vede
1: taktika.
0: K tomu.
1: No.
0: Navíc z těch 500 000 posluchačů, kteří mají Krištof na Spotify, tak v tuhle chvíli se podle mě se Sergejovými, já nevím, jestli má 300 tisíc, tak se podle mě překrývá jenom velmi malá část, takže z toho může trošku něco vyzovat a vyhypovat si ty čísla na to album, což možná bude fungovat. No ale my se dostaneme právě k Jamesi Coulovi, kterou jsem zmínil. Ten už nějak čísla prostě neoní, dělá si prostě, dá se říct, co chce, ale nezůstal právě na tom zaseklém bodu, naopak nebojí se experimentovat.
1: Ano.
0: A na jeho posledních dvou projektech s Ideou, Done a Well Done, ukázal už takovou dospělejší tvář, takový klidnější rap, takový smířenější, ale my jsme byli zvyklí, že James Cole byl takový agresivní styl rapu, že to byla jeho častá pozice a taky hodně často přišel s různými pseudonymy, jako byl Kapitán Láska, Stanley Kufenheim, o to asi ještě více.
1: Orfeus, i když to bylo spíš jako název alba.
0: Ale taky to vlastně byla nějaká stylizace a to v Jamesovi asi pořád trošku zůstalo, protože jako James Cole se sice sklidnil, ale představil nové alter ego, které je takové pořád trošku agresivnější, které se jmenuje Alibi Jones a pod tímhle názvem by měla v blízké době vyjít mixtape.
1: Což se těším, protože mám rád i tady tuhle jako stránku toho Jamesa Cole'a a James Cole je výborný příklad toho, jakým způsobem zase znovu oživit tu kariéru a nastartovat to a udělal to vlastně tak, že akorát vlastně je blíž sám sobě, autentičtější vlastně a rapuje o tom, co prožívá, co prožíval a je to vlastně real, jsou to jako skutečné příběhy toho, co ho trápilo, takže tím, že vlastně začal rapovat víc o sobě a přestal tam nějakým způsobem hledat pořád nějaké jako alter ega a tak podobně, tak vyhrál Anděla a zase tu kariéru jako rozjel. V podstatě tím, že se i spojil s tím Ideou, zakopal Válečnou sekeru, takže jako musím říct, že takový vzestup jsem ještě vlastně jako neviděl, takhle jako v tom repovém světě.
0: Je to pravda. A ten Alibi Jones má být právě opak tady téhle formy. On sám, Cole, říkal, že cílem toho mixtapu je nevyhrát Anděla. Takže asi jako to je i i trošku odkaz na to, že chce ukázat, že je v něm pořád i tohle.
1: Jo.
0: A Alibi Jones Freestyle je první track, který vyšel, ale je to hodně velká rychlovka, má to 54 vteřin.
1: Je to takový skit. Jinak James Cole už má 94 tisíc posluchačů.
0: Tož měl předtím jak 35, že?
1: No a v momentě, kdy já jsem se díval, to byl tak třeba rok zpátky, rok a půl zpátky, tak měl nějakých 45 třeba, jo. Takže se mu to zdvojnásobilo a nedělá žádné extra feety.
0: Byl u Karla, ale tak všechno.
1: No a nedělá žádné, jako, žádné kauzy, žádné beefy, nic. Je to čistě jenom hudba prostě, no, takže respekt.
0: Je to tak. A tady je teda Alibi Jones Freestyle, do toho nebudeme mluvit, protože když budeme mluvit 10 vteřin, tak vás připravíme o čtvrt tracku.
1: Teď jsem ticho.

0: Hulič v lakýrkách, hulič v lakýrkách, je hulič v lakýrkách, já jsem hulič. Já jsem hulič v lakýrkách, je. Na sobě mám mokasíny, zítra beru skinny džíny. Vedle mě je džino bandy, oblek len vin, žádný bandy, kámo. Beru sebou svoje chábry, my jsme hladoví, chce mány. Nešek dobrý, nešek lazy, kámo. Na majku jsem jenom baby, kámo. Já jsem hulič v lakýrkách, styl až hulič v lakýrkách. Kůže hulič v lakýrkách, může hulič v lakýrkách.
1: Radar, radar, radar.

0: V radaru jsme si připomněli už pár let starou desku Sudety Soldiers od ICL s Iliou. Tohle byl asi takový nejznámější hit Nacy Swagger. Já vždycky, když to slyším, tak mě to vždycky znova pobaví, protože ty adlibs tam jsou jako
1: to jsou, výborné. Prostě to jsou adlibs za každým slovem. Ilia se činil.
0: A i potom ICL, když se vystřídali. Ale pustili jsme si to hlavně proto, že ICL je nově ženatý muž.
1: Ano, je to tak.
0: A nastávající otec, ale o tom jsme se už bavili.
1: Ano, jeho koutům neodolala jedna z žen pohybující se na této planetě.
0: Ano, jmenuje se Valérie, to si pamatuju.
1: A není to Valérie Zavadská. A je to fajn, no. Ono vždycky takový jako lidi, od kterých to nejmín čekáš, tak překvapí.
0: Ano.
1: A mají buď dítě někde na cestě a ty tomu nevěříš, že to tak fakt je. A nebo se prostě ožení z ničeho nic. Takže tohle je ten druhý případ a my gratulujeme.
0: No a že si vezme, že otcové od rodin, kdo to je? Viktor Šín, ale to jako mě zase tak nepřekvapuje. Robin Zut.
1: On, Viktor Šín má 3 děti dokonce.
0: Dokonce, no. MCG jich má snad 7 nebo kolik?
1: 4.
0: Ale tak jako u něho mě to zase tak jako není tak neočekávané. U MCG, protože mi připadal jako rodinný typ už od začátku.
1: Jo, jako
0: no že... ale to jsou otcové. Hugo Tox, Robin Zut a Smack.
1: James Cole.
0: Tak James Cole je takový fotřík trošku.
1: Jakože jich je asi hodně. No, ale Stein že, taky.
0: No, a že od některých, u některých bys to nečekal. Že hlavně ohledně toho, o čem rapujou a tak.
1: No. Jako jo, no, tak...
0: No ale to je tak, je to fajn, že se repeři množí, uvidíme, jestli jejich děti budou hudebníci, protože třeba dcera od Lukreci, že se Čenga je,
1: tak je to reperka. To je pravda, no, teďka podepsala nějakou smlouvu, že ji pod sebe vzal hip-hop.
0: Je to možné, no?
1: Ne, no. Nevím.
0: Nějaký label prostě, takže...
1: Jo, nějaký label.
0: No, takže uvidíme, jestli jako někdy ti rodiče nechtějí, ať děti vstupují do toho biznisu.
1: Mhm.
0: Takže uvidíme, jak to dopadne. No, my se asi za chvíli rozloučíme, protože máme skoro 11.
1: Ano, rozloučíme se, dáme si ještě nějakou píseň a pak vám řekneme ahoj.
0: Ano, dáme si novou píseň od Řáhola, jmenuje se Osudy 2. Mm-hmm. Takže asi už existují nějaké Osudy 1.
1: A to musím říct, jestli to ta stejná píseň, jakou jsem viděl na Instagramu, tak ta část, kterou jsem viděl, tak se mu jako povedla. Musím říct, že to dává hlavu a patu. A jsem zvědavý na ten celý projekt.
0: Ano, my jsme si už minule poštili nějaký track a já se dívám, nevím, jestli to je správně, že ten track má mít 12 minut, což jsem si jako úplně nevšiml.
1: Aha.
0: Takže tak pustíme si, asi si to nepustíme celé, si myslím.
1: Když tak to utnem.
0: Ano.
1: Jsme rada.
2: Okay. Hey. Listen. Party je do vapí jako Ace, skrčenej litr.

0: Tak tohle není Řáhol One, nám se tady trošku zase popletly soubory, to jsme si pustili kousek FNL freestylu 12-minutového,
1: takže, říkám, co to je?
0: Takže to vám nebudeme pouštět celé a toho Řáhola si dáme příště a já myslím, že to bylo takové znamení, že už jsme se měli dnes rozloučit.
1: Protože už asi nepoznáme prostě kdo ano, track, takže se...
0: Protože já když si dělám někdy pořádek v těch souborech, tak je přejmenovávám takovým automatickým programem. A už se několikrát stalo, že nás zradil, takže už to nebudeme dělat.
1: Je to umělá inteligence, která se vyjímá kontrolovat.
0: Je to tak.
1: Ovládne ti počítač a pak zveřejní nějaké drastické záběry z té kamery. Webkamery, třeba si krajíš pro šuto.
0: Ano, no, jako nic jiného nedělám doma, že? Z postely krajím různé uzeniny. A teďka jsem třeba asi koupil mortadelu, pistáciemi italskou.
1: Ta je výborná, to si koupil v Lidlu.
0: Ano, nemůžeme dělat reklamu, ale koupil jsem si na stejném místě. je to prostě tak, no. Takže my se asi rozloučíme pro dnešek. Dneska to bylo hodně mluvící díl, protože měli jsme vám toho hodně co povědět.
1: A my umíme mluvit.
0: Ano, někdy.
1: Tak se jde potom.
0: Ano. Ale děkujeme všem, kteří doposlouchali až doteď, tak jste hrdinové, protože pozdě večer je neděle, ještě jste museli poslouchat nás.
1: Jo, no, tak takže
0: jste
1: dvojnásobní hrdinové.
0: Zasloužíte si veškerou chválu na světě a my se budeme těšit opět za 2 týdny a doufáme, že i za ty 2 týdny si nás naladíte a budete na nás připraveni.
1: Nalaďte si nás, protože nebude mráz.
0: Tak jo, nashledanou.
1: Hezký zbytek večera.

0: Friends. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
2: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
2: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Dáš si to jednou a potom chceš znova a znovu. Otevře ti bránu do jiných realit. Dáš si to jednou, nebudeš ti zastavit.

Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
3: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz. Yeah.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.